0: KBC.cz.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.

0: Počkej, ty si zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz

CZ. Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
5: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi zbytečně přeplácejí za elektřinu. Podle nové analýzy mohou domácnosti kvůli nevhodně zvolené distribuční sazbě zaplatit navíc přes 1,3 miliardy korun ročně. Mnozí lidé přitom ani nevědí, že si mohou zvolit výhodnější sazbu. Zůstávají proto v nastavení, které mohlo být výhodné před lety, když si spotřebitelé vše nově zařizovali. Změna může některým domácnostem ušetřit stovky korun ročně. Při hašení požáru v Řecku se srazily dva vrtulníky. Nehoda se stala západně od Athén při zásahu proti rozsáhlému lesnímu požáru. Obě posádky byly převezeny do nemocnice, dva členové jedné z nich ale svým zraněním podlehly. Požáry v oblasti už spálily více než 10 000 hektarů země. Čeští hokejisté do 18 let dnes vstoupí do Hlinka Grecky Cupu. Na úvod turnaje v kanadském Edmontonu je čeká souboj se Spojenými státy. Ve skupině pak narazí ještě na Německo a Finsko. První dva zápasy začnou ve 21 hodin našeho času. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: V Plzni se opraví další část tramvajových kolejí. Rekonstrukce aktuálně čeká obratiště na Košutce, kde se proto chystají i drobné změny. Platit začnou už ode dneška, kdy bude možné využívat pouze druhé nástupiště. Dojde navíc také k menší úpravě jízdních řádů. Omezení na Košutce by mělo skončit v pátek 14. srpna. A ještě se podíváme taky na to, co nám na pondělí slibuje předpověď. Dnes by u nás na západě Čech mělo být hlavně jasno nebo polojasno. Ojediněle se můžou objevit i přehánky. Na teploměrech naměříme mezi 33 a 37 stupni.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem.
1: Snídaně šampionů.
2: Čau. Hezké ráno.
3: Krásný ráno.
2: Hezké ráno. Musím říct, že jste mi chyběli, bylo to dlouho, naposledy jsme se tady potkali v červenci a najednou, a je srpen. Třetího, hezké ráno. S vámi Jasmin.
3: Ahoj.
2: Taky David.
4: Krásné srpnové ráno.
3: A Michal.
2: Čau, tak pojďme na písničky. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Tím začíná pondělní snídaně šampionů.
0: Hit Radio FM+.

0: Hity, Hit Radio, 6 hodin, 10 minut, dobré ráno vám všem. Pojďme se z kraje pondělní snídaně ohlédnout za minulým týdnem. Máme tady 5 zásadních zpráv. V Americe zatkli ženu, která do barelu s vodou v kanclu nalila tekilu a označila to za podporu týmu.
1: To je dobrý.
0: Taky vědci potvrdili, že provokování manželky redukuje u mužů stres o 90%. Dělám. V Lotyšsku si zase ženy začaly pronajímat muže, protože jich je prý málo. Nedělám. Švýcarsko se stalo první zemí světa, kde si na nový iPhone vyděláte za 3 dny. Taky. Nemám. A nový Spider-Man pokořil rekord v počtu vydělaných peněz za první den promítání. To je zajímavý. Jo. Mě teda baví nejvíc asi ta tequila v tom barelu s vodou a říkám si, že konečně někdo teda, kdo rozumí pojmu firemní benefity.
2: Spíš překvapuje, že celý týden jsme měli teploty kolem 40 stupňů a ani jedna zpráva o teplotách se tam nedostala do toho výběru.
0: Ono bylo teplo minulý týden. Tak jestli vám přišlo, Davide, jestli ti přišlo, že bylo minulý týden teplo, tak si užiješ tenhle týden.
2: Máme se na co těšit.
0: No tak zvládněte to, hlavně ráno, vy, kdo teďka vstáváte, jdete do práce. Ten rozjezd je možná vlažnější, ale my to trošku nakopneme. Silver Forever Love, 6 hodin 11 minut, tady na Hit Radio. Dobré ráno.

0: naprosto fantastický Teddy Swims Lose Control. 7:15, 2 minuty, dobré ráno z Hitrádia.
1: Minulý týden bylo hrozně, možná se vám někomu přehříval mozek jako teďka Míšovi.
0: Jakoby.
1: Ale máme před sebou další tropickou vlnu a podle předpovědí pojedeme v tom režimu grilovacím až do pátku. A dokonce je teda takový horko, že soudcům někde dovolili odložit taláry, čověče.
0: Já to chápu. My tady musíme být prostě v dresscode, v oblečení, jo, to u nás se to jako netýká, ale já jsem snad někdy četl, člověče, že tenhle týden by mělo být až jako třeba 41 stupňů někde zase.
1: Odporný.
0: Je to odporný.
1: Vydržte každopádně.

0: úplně ty okna zavřete ráno.
1: No říkám to často, protože často je prostě velký vedro, že jo? Já vím, že to nemůže pochopit někdo, kdo má doma klimatizaci.
0: Ne, já nemám celý byt klimatizovaný, já mám jednu místnost, kde mám věc, co je velká jako kráva, no. A aby to fungovalo, tak to dělá strašný hluk.
1: No a teď si vem, že my, kdo nemáme ani tu jednu věc, tak co máme dělat? No všechno to zavíráme prostě. Takže budu se o tom bavit do té doby, co budou tyhle nechutný vedra. Tak, Rehab in my head. Za malou chvíli pro vás tady na Hit Rádiu a taky přehodíme aktuální dopravu. Hezké ránko.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
5: No právě, klimatizace od Tuto topí, přece topí a ještě k tomu šetří.
4: Klimatizace, co topí?
5: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
4: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
10: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
11: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber si z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijatí mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
12: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
13: Tohle je boží.
12: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
13: Ať tady číhá cokoliv. Jsme vybaveni.
12: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
14: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
15: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
14: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
16: Pozor, mimořádná zpráva. Desařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
17: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
18: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
19: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Řidiči pozor na osobní vozidlo, které je odstavené na dálnici D5. V těchto chvílích překáží na kilometru 4 těsně před Prahou, tak buďte na cestě do naší metropole.

0: opatrní.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.

0: Tohle jsou Činasky, tohle je Vrch Labí a tohle je Hit Radio. Přesně o půl sedmé, krásné ránko. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: Irsko se loučí s hudebníkem Glennem Hansardem. Veřejnost se dnes může rozloučit se zpěvákem v Dublinu. Pohřeb se uskuteční v úterý. Hansard se proslavil mimo jiné Oscarem za píseň Falling Slowly, kterou naspíval společně s Markétou Irglovou. V Praze začíná festival Prague Pride. Během týdne nabídne téměř 200 akcí, které letos spojuje téma Časy se mění. Vyvrcholením bude sobotní duhový průvod centrem metropole, na který pořadatelé očekávají kolem 50 000 lidí. Na jihu Chorvatska se o víkendu tvořily extrémní kolony. Na přechodu do Černé hory čekali někteří řidiči až 10 hodin. Dopravu výrazně zkomplikovalo střídání dovolenkových turnusů i silný provoz na hlavních tazích.
0: Co s tím? Jako v autě sedět nechceš? Venku být nechceš? Co chceš zabít normálně?
3: No, já si, mě to úplně tady ta zpráva přenesla do dětství, kdy jsme jezdívali s našima Felicí, jak říkala taky Jasmin, bez klimatizace, no, do Chorvatska. Ty kolony, to bylo peklo, teď člověk neví, jestli si může doskočit ven na záchod, nebo zase se to trošku rozjede.
0: No, jasně.
3: No, šílený.
0: A já si myslím, že to je velký test teda rodinný soudržnosti, když 10 hodin strávíš někde v koloně.
4: To my jsme opravdu takhle zažili a to bylo na rozvod po každý. A s bráchou jsme se taky málem zabili v tom autě.
0: A kamže to bylo? Jaký to byl přechod?
3: Hele, Chorvatsko, Černá hora.
0: A Černá hora vysílá z Hradce, ale. Čumbamba. Cože?
3: K tomu už lékaři zase připravují na zimní sezónu.

0: Salin Snap
1: na Hit Rádiu. 8 minut po půl sedmé, krásné ráno. Tohle, co budeme řešit, to není provokace, prodáváme, jak jsme nakoupili, a to je to, že vědci spočítali, jak by měl vypadat dokonalý den.
2: No tak pojď.
1: Tak jo, jdeme na to. Takže pracovat by se mělo maximálně 4 hodiny denně.
2: No bodej.
1: Dobrý začátek. 6 hodin bychom se měli věnovat rodině a partnerovi a 2 hodiny bychom měli sportovat a ten zbytek odpočívat. Tak tohle jsou ideální hodnoty podle vědců.
2: A to zní opravdu jako dokonalý den. To se mi líbí. Kdyby to takhle bylo, tak
1: to
2: pecka.
1: By bylo super, to by bylo skvělý. Takže vědci spočítali, že 4 hodky práce, jo, takhle. Pokud by to počítal váš šéf, tak mu v téhle rovnici vyjdou úplně jiný čísla. Nicméně, říkám si, 6 hodin s partnerem denně trávit.
2: Ty jo, my to máme, si myslím.
1: Jo. Já si myslím, že lidi, co jsou spolu dílek 2 roky, takže to není možné toto splnit.
2: Asi vybočujem, čeme.
1: Ježiš, tak klimatizaci máte doma, vybočujete, to není možný, to není možný. Takže pokud to vychází teda 4 hodky pracovat denně, tak po obědě volničko, na 2 hodiny si zaběhat a pak se 6 hodin milovat.
3: Ale říkali to v rádiu.
1: Říkali to v rádiu, no. Swedish House Mafia, John Martin, za malou chvíli tady na Hit Rádiu, taky aktuální doprava, tak hezké ráno.
4: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví Galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení nově čeká na Tachovsku. Silničáři tam pracují v obcích Staré Sedlo a Prostiboř, kde opravují vozovku. Dávejte si tam při projíždění pozor.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Chvíli po 6:45 si dáváte pondělní Hitrádio, tohle je snídaně šampionů, taky Daša, dobré ráno.
1: Po delší době se podíváme na Slovensko, protože tam mají novinku, která rozvířila debatu. Nově totiž řidičský průkaz získají jen ti, kteří doloží dokončenou základní školu a pozor, týká se to lidí některých i jako zpětně, jo. Takže buď doma vyštracháte opravdu vysvědčení z devítky, anebo se potkáme v autobuse.
0: No a z toho mi vychází, že teďka teda celý Slovensko hledá vysvědčení z deváté třídy a kdyby se to zavedlo u nás, jo, tak taková otázka do větru na vás, kdo ladíte. Víte, kde máte schovaný vysvědčení z devítky? Já teda nemám nejmenší tušení, jestli vůbec jako ten papír existuje.
2: Netuším.
1: Vůbec.
0: To, že bychom neřídili.
1: Jo. Spíš ne, ale zase si říkám, tyjo, jakože co si myslíte o té zprávě jako takový, protože
0: já si myslím,
1: lidi,
0: že to je málo, psychotesty bych tomu ještě přidal. Ale já úplně vidím tu kontrolu, no promiň, co si já říct.
1: No ne, že znám lidi, kteří jsou jako doktoři, ale řídit neumějí. A pak máš lidi, co nemají základku nebo mají jenom jako a vlastně jako řídí super přece.
0: Ale někdo nepotřebuje ani vysvědčení k tomu řízení. No. Že jo? Ale já úplně vidím, jak, to, jak probíhá ta kontrola. Že jo? Dobrý den, pane řidiči, silniční kontrola, předložte doklady potřebné k řízení vozidla. A teď to tam štracháš, jo? V tom se vidíme všichni. A hledáš to, máš tam tady občanka, tady techničák, tady vysvědčení, tady zelená karta. Takže my bychom neřídili. Vysvědčení z devítky nemáme. Tak pojďme na další hity. Last Good Night, Pictures of You, 6:50. Dobré ráno.

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.

0: Vianney k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Vianney, srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Červenec byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším měsícem letošního roku. Při dopravních nehodách zemřelo 41 lidí, tedy o 6 více než loni. Nejtragičtějším dnem byl 27. červenec, kdy si nehody vyžádaly 6 obětí. Od začátku roku zemřelo na českých silnicích už 222 lidí. Spojené státy a Irán dnes obnoví vzájemná jednání. Americký prezident Donald Trump oznámil, že předtím odložil plánovaný rozsáhlý vojenský úder proti Iránu. Podle Trumpa o odklad požádal Teherán i některé státy Perského zálivu, Irán to ale popírá. Jednání se mají týkat mimo jiné situace v Hormuzském průlivu a iránského jaderného programu. Argentinský prezident chce trestat politiky za zadlužování země. Javier Milei navrhl, aby při dlouhodobém schodku státního rozpočtu prezident, ministři i poslanci přišli o plat. Podle něj mají důsledky špatného hospodaření nést politici, nikoliv občané. Návrh je součástí balíčku reform, které mají zabránit dalšímu zadlužování země. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Karlovy Vary dokončují modernizaci základní školy ve Šmeralově ulici. Půdní vestavba začala už před 3 lety. Stavbu ale tehdy zkomplikoval nález dřevomorky ve střešní konstrukci. Vestavba včetně vybavení učeben se tak dokončí zřejmě až letos, pokud se tedy povede najít dodavatele IT vybavení. A pojďme taky na dnešní předpověď počasí. Na západě Čech budeme mít většinou jasno nebo polojasno, s tropickými teplotami mezi 33 a 37 stupni. Ojediněle se můžou objevit taky přehánky.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
5: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
6: Krásné ráno.
7: Krásný pondělí.
5: Snídaně šampionů.
6: Jasmin, nevím, jestli to nevíš, ale dát dohromady dvě slova krásný a pondělí je docela odvážný, takhle v pondělí ráno. Tak doufáme, že vy máte super start pracovního týdne a k tomu nám dopomáhají skvělý hity David Guetta a Kim Petras. Tak jdem na to, hezké ráno.

0: 4 minuty po 7 si dáváte Hit Radio, za to jsme moc rádi. David Guetta, Kim Petras, When We Were Young. Pojďme do jižních Čech. Na Budějicku mají policisté na kontě celostátní pátrání po recidivistovi v Krunýři.
1: Recidivista v Krunýři.
0: Naháněli tady 10letýho želváka Lea. Jméno Leo, pro želvu je boží, který utek z výběhu a uběh 5 kilometrů přímo po hlavní silnici. Nebo nevím, jestli je dobrý říkat, že utek z výběhu, ale říká se, že při výslechu odmítl vypovídat a schoval se ve svém Krunýři. Mně to přijde geniální, tenhle příběh. To je asi nejpomalejší honička v historii české policie.
1: Leo Tryskáč.
2: Pachatel utekl ze svého výběhu.
0: Leo Tryskáč.
2: Pachatel tak ušel ze svého výběhu.
0: Takhle, je zpátky. Leo je zpátky, tenhle recidivista je tam, kam patří, kde patří, jo? Ale mě by zajímalo, jestli vy jste někde naháněli nějaký zvíře, vaše zvíře.
1: Jo, a náhodou, jo, my jsme jednu dobu měli, a to už je třeba 10 let zpátky, 2 psy, jednoho, co jsme si normálně pořídili a jednoho jsme zachránili.
0: Jsme se druhý z toho ukradli.
1: Jednoho jsme zachránili a ujeli jsme se ho a to byla Fenečka taková jako hodně zmatená, jo. A my jsme se, nevím, když se rozváděli rodiči, tak jsme se stěhovali, ale jenom třeba 3 ulice dál, jo. A jeden den jsme jako venčili oba 2 ty psy a ta menší Fenka, tak jak jsem říkala, že byla zmatená a už taková starší, tak ona ještě do toho byla bouřka. A ona se nějak vylekala těch hromů a blesků a někam zdrhla. A my jsme jí potom v sídlišti naháněli třeba 2 hodiny a pak jsme zjistili, že ona se vrátila před vchod toho minulého bytu.
0: Nekecej.
1: A tam na nás čekala, ona se ještě asi nezvykla na ten jako novej.
0: No ona prostě věděla, kde jí dali víc najíst, no, tak se vrátila tam, kde byla spokojenější, no.
1: V Sklamutě my jsme byli předtím tam i my, takže
0: jo, takhle.
1: Šlo jenom o to.
0: Jo, takhle. No, my jsme takhle měli, vzpomněl jsem si, kdyby to někoho zajímalo, měli jsme Andulku. Mm-hmm. No a Míšu nenapadlo nic jiného, než že jí pustí, že by se mohla prolítnout po bytě, no. Jenže to by nesmělo být otevřený okno, no. Takže Andulka, já bych poprosil budějické policisty, jestli by se po ní nemohli podívat, už je to teda hodně let zpátky a možná toho ptáka někde potkají. Co u Davidu? Něco? Jaký zvíře?
2: U nás ne, ale známý říkal, že měl 2 hady a když odjel na dovolenou a jeho maminka je měla krmit, tak jeden útek a ona šla do Zvedimexu a koupila novýho, jako aby to nepoznal. A ten známý říká asi po 2 týdnech, že našel toho původního, aha, 3. hada.
0: Jasně.
2: Jak je úplně samozřejmě hladovej, sklepe se zimou někde za gaučem. Já si říkal, měl jsem 2 hady, teď mám nejenom 3, no a pak samozřejmě zatlačil na maminku a z tý to vypadlo. No.
0: Proč říkáš, kamarád, proč se k tomu nepřiznáš normálně? Jak vypadá hladovej had?
1: To jo, co to bylo?
2: Je tenčí prostě, no.
1: Co uteklo vám, pokud teda někdy něco? Naháněli jste někdy nějakou zvěř, nějakýho mazlíčka?
0: Pojďte nám to nahrát na WhatsApp, budeme moc rádi. 777-937-777, nebo nám to sem hoďte SMS-kou na stejný číslo a budeme rádi, když se pobavíme. Teď JP Cooper a Astrid S na Hit Radio v 7.08. Hezké ráno. I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

0: Tohle jsou Depešáci, tohle je Hit Radio, čtvrt na osm, krásné pondělní ráno. Na Budějicku velká policejní akce, konkrétně v Budějicích, utekl žilvák Leo recidivista opět. Pro informaci nejdále utekl 5 kilometrů od domova. No a tak jsme se ptali vás, jestli vám někdy váš zvířecí parťák utekl, vzal roha takzvaně.
1: Přišlo strašně moc zpráv, strašně moc hlasovek, tak jsme stihli něco vybrat. Píše třeba Lucie: dobré ránko, tak děda koupil naší dceři vytoužené kačenky. Akorát prodávající se zapomněl při prodeji zmínit, že se jedná o běžce. Takže v okamžiku, kdy jsme je dali do ohrádky, tak se propašovali ven a vzdušnou čarou pryč. Jednu jsme stihli, akorát dvě utekly přes plot do lesa. A když jsme viděli dceru zkroušenou, že má místo 3 kačenek jenom jednu, tak jsme se vydali do lesa se síťkou na motýly, protože jinou jsme neměli, a šli chytat kačenky. Kdyby šel někdo okolo a ptal se, co děláme v lese se síťkou na motýly, a my odpověděli, že lovíme kačenky, tak nás vezou k Chocholouškovi. Nakonec vše dobře dopadlo, asi shodou štěstí jsme je našli a vrátili už ale do zabezpečenější ohrádky.
0: To mělo hezký konec. Děkujeme Luci za zprávu. Co nemělo hezký konec, tak to je zpráva od Ondry. Dobré ráno. Syn měl u jeho mamče afrického šnika a ten jim utekl za kvárka. Byl tak rychlej, že už ho nenašli.
1: Africký.
0: Jakou rychlostí běží šnek africký? Jasně, nemusíš to hledat, bude to strašně pomalu. Dost pravděpodobně. Taky píše Iva: dobré ráno, u nás běžně utíkalo prase z chlívku a promenádovalo se po náměstí, jakože regulérně přelezl, lomeno přeskočil chlívek. Dokonce jsem o tom psala na základce i slohovku. Dvojtečka, sportovec Pepa. To je jak já, sportovec Michal, máme to hodně společného tady s tím prasetem. Taky tady máme nějaký hlasovky, pouštím tu od Šárky. Pouštím to od Šárky.
2: My jsme opravdu také jednou naháněli, nebo dvakrát jsme teda naháněli hada. Jednou byl vlezený v posteli v úložném prostoru a podruhé se schovával ve skříni. Jenomže byl hnědý a nebylo ho možné najít, takže přítel musel přijet z práce a musel hledat hada, protože já jsem z něho měla stres. Takže utekl, našel se a pak šel pryč.
1: Mě zajímá, proč má někdo doma zvíře, ze kterého má stres, jo? Jakože já obecně, já bych hada doma neměla, ale já je nemám ráda, ale když už je někdo doma má, tak se předpokládá, že jako teda je má rád a nestresuje ho to zvíře.
0: Tady je ráda užovky, nebo nějaký menší takovýhle tvory.
1: Žádný.
0: Taky tady máme hlasovku od Hanky, zprávařky z východních Čech.
3: Dobré ráno, jsem vás poslouchala, fakt mě to pobavilo teda, protože my jsme měli pískomily. Měli opravdu jako menší číslo, jo, protože když mě bylo 12, tak jsme bydleli v paneláku ve 13. patře na Hradecký Benešovce. A jednou jsem se takhle nudila a chtěla jsem tomu pískomilovi ukázat výhled, tak jsem ho takhle vzala na ten balkon a udělala. Už se nevrátil, no? Tak snad se aspoň pokuchal při tom letu, no.
1: Tak to je strašný.
0: Mohli bychom tady rozjet další debatu, jaký zvíře vám kde vypadlo z balkónu?
1: Na morče.
0: Ježiš, ale to jsme nechtěli vědět tam taky, no. Ale víš co, já jsem ten příběh nechtěl vytahovat teda, ale teďka, když jsi zmínila si, jo, tak my jsme měli morčátku a ono skočilo z balkónu. Ono to nebylo úplně vysoko, třeba 15 metrů, jo. A my jsme mysleli, že už... Co myslel, že už není, tak jsme ho jakože ho teda pohřbíme a on se probral a vyskočil. Hele, bylo nesmrtelný, no, tak to je jen tak na dodatek, no. Děkujeme za vaše příběhy, to nás moc pobavilo, tak bacha na ty vaše zvířata, hady a prasata a tak dále. A my k vám posíláme další hity, tohle je Taylor Hit Radio 7.18.

0: Nejnovější Taylor Swift na Hit Rádiu v 7.22. Jaký zvíře vám kdy kam uteklo? O tomhle se tady bavíme a přišla ještě další, nebo takhle těch zpráv přišlo spoustu, ale tohle nás pobavilo. Brý pondělní ránko. Měli jsme hada krajtu královskou. Jako malí jsme samozřejmě zkoušeli, jakou část těla dokáže jak moc zaškrtit a ano i krk. Pak nás nenapadlo nic lepšího, než ji nechat volně plazit po bytě. S kočkou se tak nějak zvesela ignorovali, takže pohoda. No a po nějaký době, kde je Bára? Had. Táta tenkrát převrátil celý byt na ruby, pračku v koupelně pryč, pod vanou nic, celou kuchyňskou linku tenkrát odělal. Nakonec si našla kočka svým vysedáváním u porcelánového slona, co jsme měli v předsíni. Nikdo nevěděl, že je dutej. Inu, opravdu byla Bára stočená do klubíčka uvnitř toho slona. Hezký den, Honza.
1: Takže Exupéry, Malý princ, opravdu had v slonovi, že jo?
0: Had ve slonovi. Jo. A to chceš, já teda nevím, jak to máte vy, ale já nemůžu jít spát, dokud nenajdu třeba vosu, která do toho bytu vlítne oknem, jo? Ale vidět, že tam je někde had.
1: Ježiš, mě normálně přejel mraz po zádech.
0: Ne, přejel tě had po zádech. Pojďme na další muziku, za malý moment Pitbull, Chris Brown, International Love, taky aktuální doprava, no a už teď se můžete těšit na rychlou pětku. O co budete soutěžit, prozradíme za chvíli.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Dobrý den.
6: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
5: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
6: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
5: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dva nákladňáky se srazily na severním Plzeňsku, opatrně u Bírova. No a pozor si dávejte taky u Stříbra na Tachovsku, kde policie teď řeší kolizi osobního auta s motorkou.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio FM+.

0: Minuta po půl osmé, tohle je Hit Radio, krásné ráno, David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Šťastnější ráno začíná už večer. Odborníci doporučují zařadit krátkou večerní procházku, odložit mobil alespoň půl hodiny před spaním a dopřát si teplou sprchu nebo koupel. Právě tyto drobné návyky mohou zlepšit kvalitu spánku i náladu po probuzení. Ne každý dokonalý muž bývá ideálním partnerem. Psychologové upozorňují, že charizmatem, úspěchem nebo sebevědomím se někdy skrývají vlastnosti, které mohou vztah komplikovat. Důležitější než první dojem je podle nich to, jak se člověk chová v běžném životě, řeší konflikty a dokáže budovat dlouhodobý vztah. Když žena vydělává víc než muž, roste riziko rozchodu. Rozsáhlá studie z 28 evropských zemí, včetně Česka, ukázala, že páry, v nichž žena zajišťuje většinu příjmů, se rozcházejí častěji. Vědcům se ale nepotvrdilo, že hlavní příčinou jsou mužské ego nebo tradiční genderové role.
0: Mm-hmm. Zajímavý, tak my se tady se Směna se nikdy nerozejdeme, protože my máme stejně.
3: Hlavně vy nejste ve vztahu, ne?
0: My jsme v rádovém vztahu tady. Ale teda počkej, takže když vydělává žena víc než muž, tak ten muž to nedává. Davide, asi přijde moc práva, to vypadá. Pojďme soutěžit! Je tady rychlá pětka. Každý den soutěžíte o Hair Booster Herbarium od Thomas Arsov, kompletní péče pro růst vlasů a jejich dlouhodobou kondici.
4: K tomu taky unisex parfém Sandalwood Violet Leather se smyslným tónem santalového dřeva, který potrhne vaše sebevědomí.
0: A pište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Huntrix Golden 7:36 a je tady rychlá pětka s Tomas Arsov.
1: Rychlá pětka.
2: Tento týden hrajete o Hairbooster Herbarium od Tomase Arsova, taky unisex parfém s vůní santalového dřeva, fialky a kůže.
0: No a s námi ve vysílání je kdo? Dobré ráno.
3: Ahoj, já jsem Monča.
0: Monča?
3: Mm-hmm.
0: Ahoj Mončo, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Tak ty budeš mít možnost si zasoutěžit právě o tady ten parádní balíček. Tak zeptám se tě, jsi připravena?
3: Ano.
0: Tak jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jaký zelený nápoj z jemně mletého čaje si v posledních letech oblíbili lidé po celém světě?
3: Matcha.
2: Ano.
0: Je to tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Mončo, jak se jmenuje přístroj, kterým si po umytí vysoušíme vlasy?
3: Fén.
0: Je to pravda.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Kolik gramů má 0,5 kilogramu?
3: 500.
0: Ani odpočet se nemusel pouštět.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jak se jmenuje manželka Šreka?
3: Fiona.
0: Mhm. A pojďme na tu poslední otázku.
2: Kolik barev má česká státní vlajka?
3: 3.
0: Měli jsme to i se zvinou. A byly to 3! Mončo, ty vyhráváš! Ty máš vlastně dvojitý štěstí, protože ty jsi byla náhradní volající. Já jsem se tady snažil dovolat někomu před tebou, nezvedal to a proto jsem se ptal, jak se jmenuješ až ve vysílání. Takže Mončo, gratuluju!
3: Děkuju moc.
2: Gratulujeme ti nesmírně. My připomínáme, že Tomas Arsov je jeden z nejznámějších českých kadeřníků, který z obyčejného stříhání vybudoval vlastní kosmetickou značku a opravdu dneska radí tisícům lidí, jak mít zdravější vlasy. Takže Moni, pecka.
3: Super.
0: Moni, tak děkuju. Vydrž na telefonu, doladíme detail a přeju hezký ráno. Zatím, ahoj.
3: Děkuju. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: jsou hity na vaše pondělí ráno, ke všemu, co děláte, Guru Josh Project Infinity. 7.41.
1: Rozeznat člověka od AI není vůbec snadný, ale od víkendu už si umělá inteligence na člověka nebude moc hrát, protože v celé Evropské unii začaly platit nový pravidla, a to sice, že všechno, co vytvoří nebo upraví i jenom umělá inteligence, tak musí být nově viditelně označený. Jenže to prej neplatí pro rádio.
0: Já tohle teda, o čem se bavíš, tak to kvituju, já to ráno viděl, vyskočilo to na mě na Instagramu, na nějakém videu, a v horním rohu byl text vygenerováno AI, jo. Ale jak ty říkáš, no, tak musí to být teda jenom pro diváky, ve videích, na fotkách označeno, tak ještě, že ne teda pro posluchače, protože bychom prostě museli přiznat, že David Jošt
1: tady vlastně jako
0: neexistuje.
2: Teď právě odpočívá doma.
0: Davide, počkej, musíme to, hele, když se to musí značit, tak to označíme tady taky, jo. Hele, ještě než promluvíš.
1: My jsme si nahráli jeho smích a vždycky ho tady pouštíme.
0: Tak ještě než promluvíš, musíme to označit. Mluv.
2: Krásné ráno všem.
0: Tak.
1: Nebojte se.
0: Nebojte se, opravdu má tady jenom Jasmin. Alex Warren za malou chvíli na Hit Rádiu. Taky přidáme dopravu. Dobré ráno.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
4: Ve čtvrtek bude mým hostem doktor Jiří Liška, vedoucí klinické jednotky Centra pro farmakologii a analytiku. A povídat si budeme o klinickém hodnocení léčiv. Co to přesně znamená, jak probíhá a proč z něj nemít obavy, uslyšíte v rozhovoru.
3: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Rádiu FM+. Hit Rádio.
5: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
6: Rodinné léto plné zážitku začíná tady. Důkaz najdete v trail parku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax zóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trail Park na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.
3: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda vás teď zdrží na trase mezi Plzní a Kralovicemi. Stala se u Bírova, kde se srazila dvě nákladní vozidla. Blokují jeden jízdní pruh, tak si tam určitě dávejte pozor.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: jsou hity do práce, na cesty, domů, na dovču, všude nás posloucháte, Evanescence v 7.53. Je pondělí, nechtělo se vám do práce? Takhle, ať děláte cokoliv, tak vaše práce je super, fakt, věřte tomu. Pojďme na chvíli do Indie. Chlapi v Indii lezou, pozor, bez jakýchkoliv ochranných pomůcek do stok plných splašků, aby ručně uvolnili ucpanou kanalizaci. A berou za to asi 100 denně. To je tak jako motivační věc, jo, že opravdu, jestli se vám do té práce nechtělo, takže teď už se vám možná chce.
1: V Indii se opravdu ponoří do práce.
0: Je to... To tam dostává jako úplně jiný level. No tak, jestli se vám nechtělo do práce.
2: Hele, ale tak nevíme, jestli třeba nemají nějaký dobrý firemní benefity, že jo? Multisportku, 6 týdnů dovolený.
0: To je pravda, no.
2: Služební auto.
0: Myslím si, že, nevím, nejsem si jistý, Davida, myslím si, že spíš ne. Pojďme na hity. No nejde se vám do té práce hnedka o pár dní klíp. Jede, že jo? My víme. Madken, Bagin, hezké ráno.

0: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka se vrací další vlna extrémních veder. Teploty mohou v příštích dnech vystoupat až na 39 stupňů a tropické budou i noci. Od středy začne přibývat oblačnosti a dorazí přehánky i bouřky, které vedra ukončí. Meteorologové upozorňují, že vysoké teploty budou i nadále zatěžovat zdraví i dopravu. K českým hranicím se blíží nebezpečný škůdce jasanů. Invazivní brouk zvaný polník jasanový byl nově potvrzen na Slovensku i v Maďarsku. Odborníci varují, že dokáže během několika let zničit celé jasanové porosty, vyzývají proto veřejnost, aby hlásila podezřelé nálezy. Pitná voda poteče z Česka do Polska, vodovody a kanalizace Náchod začnou pravděpodobně od příštího roku zásobovat část lázeňského města Kudova zdroj. Důvodem je nedostatek vody na polské straně hranice. Ročně by mělo do Polska odtéct přibližně 11 000 kubíků pitné vody. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: V Plzni se opraví další část tramvajových kolejí. Rekonstrukce aktuálně čeká obratiště na Košutce, kde se proto chystají i drobné změny. Platit začnou už ode dneška, kdy bude možné využívat pouze druhé nástupiště. Dojde navíc také k menší úpravě jízdních řádů. Omezení na Košutce by mělo skončit v pátek 14. srpna. A ještě se podíváme taky na to, co nám na pondělí slibuje předpověď. Dnes by u nás na západě Čech mělo být hlavně jasno nebo polojasno. Ojediněle se můžou objevit i přehánky. Na teploměrech naměříme mezi 33 a 37 stupni.
5: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
8: Dobré ráno, šampione.
9: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
10: Jsme tady pro tebe.
9: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Dobré ráno.
8: Krásný pondělní ráno všem.
12: Snídaně šampionů.
11: Cože tady útočí? Jaký škůdce jasanů, nebo co to bylo?
13: Škůdce jasanů, no.
11: A tak... co to žere takový polník jasanový?
13: Tak nevíš, co je jasan?
11: Jako jasan. No jasan.
13: No, jasan.
11: A je to v Polsku teda zatím, a tady ta potvora?
13: No snad to nebude brzo u nás.
11: Aha,
13: no.
11: Takže to je polník jasanovi. Pojďme na hity. Rudimental LAR na začátek 8. hodiny.

0: Rudimental a LR Waiting All Night. 8:05, dobré ráno. Já se vám musím se tím přiznat. Hoši, já měl víkend. Katastrofa.
1: Hoši.
2: Směl mít nějakou svatbu, ne?
0: Katastrofa. No, na svatbě jsem byl a právě co tam se stalo. Byl jsem tam jako disc jockey a bylo něco před 11:00 dopoledne, jo. A chvíli potom, co jsem to tam všechno si postavil a tak dále, říkám, dám si jedno pivko. Já jsem si to pivko postavil takhle na ten svůj stolek vedle konzole a nikdy se mi nestalo, že by někdo přišel a třeba mi do toho něco nalil, jo, ani já sám sobě. A já jsem se nějak blbě otočil, byl jsem teda střízlivý, pozor, a celý to pivo jsem se byl do té konzole.
2: Ajajajajaj.
0: Takže teď co?
1: No to jako, není levná záležitost.
2: Na kolik to přijde zhruba?
0: Na kolik? Začíná to 6 a v tisícovkách to není.
2: Jo,
0: takže celý zlitý, takže jsem tam začal sušit a říkám, tak jako co s tím teďka budu dělat, no. Tak samozřejmě jako zábavu jsem nechtěl přerušit, tak říkám, hele, co vydrží, vydrží. Ona to nějak dala, začaly pak teda blbnout, respektive nefungovat 3 tlačítka, docela zásadní, nějak to jako šlo, jo. A teďka jsem přijel asi o 5:30 domů a do 5:30 jsem to nejdřív rozdělal, nějak jsem to prostě vysušil, všude vevnitř pivo a objednal jsem si ještě teda v noci nějaký ten izopropyl alkohol, abych to mohl propláchnout. Hele, normálně jsem to udělal, včera jsem to dělal 4 hodiny a funguje. Zachráněno.
2: Co na to říct?
0: Zachráněno. No co na to říct? Že mě napadlo takhle, že jsem blbec, ale že mě napadlo, že to proberem s váma, jestli se vám někdy stalo něco, že jste si něco zničili svojí nešikovností, že jste na to dávali až tak velký pozor, že pak jste přišli a normálně to rozsekali.
2: Já si pamatuju, když začínali počítače, tak jsem nalil tátovi ledovej čaj do klávesnice. A pokaždý, když se potom ta klávesa zmáčkla, tak ona tam chvíli vydržela, až potom zase vyskočila nahoru. Takže no, se nepsalo úplně dobře.
0: No jasně, jasně.
1: Já asi nic takového nemám, nebo popřemýšlím, ale tím pádem pojďme se zeptat našich posluchačů.
0: No určitě, myslím si, že to vymyslíte vy líp, nebo vymyslíte. Pojďte nám nahrát vaše storky na 777-937-777 přes WhatsApp. Co se vám vaši nešikovností podařilo zničit? Případně nám to sem hojte jako zprávu, budeme rádi. Teď Miraj na Hit Rádiu 807.

0: One Republic, Hit Radio, za malou chvíli 8:45, dobré ráno. Člověk na svoje věci občas dává až tak velký pozor, že si je sám zničí. Bavili jsme se tady o tom, že svojí nešikovností jsem si o víkendu polil DJskou konzoli pivem. Nějak to teda přežila, jo, ale chtěli jsme vaše příběhy, jestli se vám taky někdy něco podobného stalo.
1: Petr píše, nazdárek ve spolek, taková ta klasika, skočil jsem do bazénu a asi po 5 minutách koupání říkám, co to tam je na dně za bordel. No byl to můj telefon, samozřejmě, že nefungoval ani po vysušení. Tyjo, klasika, jo? Nevím.
0: Taky Bobina. Ahoj, týden starý noťas, co mi koupil otec. Vzala jsem si ho do práce na noční, no a zvrhla se mi do celé klávesnice sklenice polotučního mlíka. Oprava stála skoro stejně jako nový noťas. Musela jsem si na to půjčit na tajíňačku, aby otec nevěděl. Byly to nervy. Od té doby zásadně nekonzumuji v blízkosti elektroniky. Mm-hmm. Bobina. S tímhle souhlasím, já už si to pivko taky nebudu dávat na ten stůl.
1: Ivana, ahoj, tak já jsem si vyprala mobil i s bundou na dlouhý program. Už se nevzpamatoval.
0: Máme tady taky pár hlasovek, třeba hlasovku od Zdendy, od Vlastíka z Blanska.
2: Zdraví mít rádio z Blanska. Také se stala zajímavá věc. Synovi jsme koupili nový mobil a hned ten den, jak jel na kole, šli se koupat k řece, samozřejmě mobil utopil. I když jsme ho sušili v troubě, tak jsme ho nezachránili.
3: Ani tu troubu.
2: Takže 5000 vájí a tak jo, tak to je asi všechno. Ať se vám daří, pozdravuji vás, Vlastík z Blanska.
0: Děkuji Vlastíku z Blanska, no jestli jste ho sušili na 200 v té troubě, tak to chápu, že to ten telefon nedal. Takže tady máme hlasovku od Zdendy.
4: Faktoráci. Tak jeden z mých úplně prvních telefonů byl starý Siemens, který neuměl vůbec nic, nevibroval, měl jeden řádek a bylo to hrozný pekáč. Pak jsem podědil po tátovi jeho vytuněnou 33 desítku Nokia, starší generace budou vědět. A měl jsem zvyk, že když jsem zašel koupat, tak jsem si telefon položil na okno, jenže ten starý Siemens nevibroval. A ta 33 desítka už vibrovala, no a jako jsem se šel takhle koupat, ležím a začne mi vibrovat telefon a tou vibrací se mi sesunul pěkně do vany, spadnul, já jsem telefon zved, ještě jsem kamarádovi stihnul říct, že mi spad telefon do vody, že ho asi za chvíli neuslyším, pak telefon kliknul, nechal jsem ho 2 dny vysoušet a stará dobrá 33 desítka se probrala k životu a další pár let mi slušně sloužila. Takže to dopadlo nakonec dobře. Díky, mějte se, čau.
1: Neskutečný.
0: Zdendo, samozřejmě, že pamatujeme my dinosauři 33 desítku. Pamatuješ 33 desítku?
1: Já,
0: i taky, no neskutečný.
1: I taky.
0: Já teda, mě taky jednou spadl telefon do toalety. Čověče, to vám řeknu, já jsem měl v kapse a při stahování tepláku ono to narazilo do prkínka a najednou žbluňk a bylo to.
3: No a jak to s ním dopadlo?
0: No bylo hajzlu. Nefungoval tady jinými slovy. Tak děkujeme za vaše zprávy, těch zpráv a hlasovek tady ještě spousta, my se tady tím probereme, moc za to díky, no a vy si můžete užít další parádní hity, tohle je Leony na Hit Rádiu, minutu po 8:45. Hezké ráno.

Leonidon tvory na Hitrádiu. Dobré ráno. Máme tady ještě rozvuky toho, co jste si kdy zničili. Pobavila mě zpráva. Já měla luxusní bílou blůzku. Když jsem ji měla oblečenou, tak jsem si dávala veliký pozor, ať na ní něco nekápne. Poblíž červeného vína jsem ani sedět nechtěla. A když jsem ji prala, nevšimla jsem si přilepené červené ponožky na horní straně pračky. Dál asi nemusím psát. Bolela jsem a byla jsem na sebe naštvaná. To zamrzí, když má člověk

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
2: Yes!
3: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Radio. Dites-moi.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Podle našich informací už se povedlo odstranit nehodu u Vírova na severním Plzeňsku. Pozor si ale kvůli nehodě stále dávejte na příjezdovce do Stříbra směrem od Těchlovic.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio FM+.

0: Calvin Harris a taky Hit Radio v 8.32. Michal, Jasmina, David s vámi, vaše ranní trojice. A David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Do Prahy letos dorazí další akční legenda. Po Arnoldu Schwarzeneggerovi přijede do české metropole také Dolph Lundgren, známý především jako boxer Ivan Drago z filmu Rocky. Herec vystoupí na akci Noc s legendou, která se uskuteční na konci letošního roku. Maďarský festival Ozora předčasně končí. Pořadatelé ukončili jednu z největších světových akcí psychedelické hudby po smrti dvou návštěvníků. Jeden muž zemřel po pádu z konstrukce u hlavního pódia, další návštěvnice podle organizátorů podlehla infarktu.
3: Slušný mejdan.
2: Sociální sítě mění způsob, jak prožíváme emoce. Psychologové upozorňují, že už krátce po probuzení nás internet vystavuje záplavě informací, které vyvolávají strach, závist, vztek i radost. Naše emoce jsou přitom podle odborníků stále stejné jako před tisíci lety. Změnilo se jen prostředí, ve kterém je prožíváme.
0: Takže změnilo se prostředí, tak jak to asi vypadalo třeba v jeskyni po probuzení teda, když ty emoce jsou stejný. Co jsme dělali? Dneska totiž se probudíme, nevím jak to máte vy, ale zkontroluješ telefon, že jo? Tak co se dělo v té jeskyni? Probudil ses a co? Musel se, tak dáváme lajky na Instagramu, tak mě napadá, že jsi musel pochválit někoho toho vedle sebe.
4: To je tak krásná kožešina.
0: Ty jsi to koupil, má na šínu.
5: Chtěli byste se probudit takhle jedno ráno v pravěku?
0: V pravěku? No tak já si myslím, že na Slovensku přes booking nějaký ubytko seženeš, ne?
4: A když už jsme u toho Slovenska... A
0: náhodou, co čert nechtěl. No name, tak nie, alebo áno. Je to vaše v 8.33 na Hit Rádiu.

0: Shakira, 8.40. Máme to i s ohňostrojem. Krásné ráno z Itrália.
1: Nenechte se rušit, ale máme tady důležitou zprávu od amerických lékařů, kterou musíme nutně předat a ohlásit, protože američtí lékaři museli oficiálně upozornit veřejnost na to, že pánská ochrana opravdu není na opakované použití. Opravdu to museli říct nahlas, nikdo to nevěděl.
0: Jak opakovaný použití? Co s tím teda jako dělali potom lidi? Nebo?
1: No, prostě někdy, Míšo, otočit nestačí. Někdo to asi dělal zřejmě.
0: To hodili do pračky, ne?
1: Používali z obou stran nejspíš takzvaně.
0: To se neděje. No možná to teda opravdu vypraveno. Já si představil, jak na tom, na té pomůcce je ta visačka, co máš na oblečení třeba. Víš, co tě pak škrábe takhle do krku, třeba na triku. Jak tam je napsáno, prát na 30, nežehlit, že jo. Ale jaký režim potom dát na pračce? Schválně, jaký režim bys na to dala na pračce?
1: Tak... Teďka mám novou pračku a je tam AI režim, co to případně, když nevím, vybere za mě, ale to bych asi to jemné prádlo.
0: To bych radši nedělal, jestli pak nechceš 18 let platit alimenty.
1: Jemné prádlo, anebo když to potřebuješ rychle, jdeš rychle na akci, tak tam je, že jo, rychlé praní.
0: No ale to trvá 20 minut, ne?
1: 15.
0: Ježiš. Nickelback, Rockstar, za malou chvíli taky Zara Larsson na Hit Radio. Dobré ráno.
2: Snídani šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Hit Radio, Hit Radio.

0: krásné pondělní ráno, tohle jsou hity pro lepší náladu, Lady Gaga, Abrakadabra. 8.52, dobré ráno. Otázka, kolik si myslíte, že jste za svůj život líbali lidí? Nepočítá se polibek mezi přáteli, ale opravdu líbání se všem všude. Tak aspoň, kolik si myslí, že to je?
1: Jako jestli se vracíme i do doby třeba
0: základky. No úplně od začátku, no jasně, komplet.
1: Tak komplet, jakože jestli jde jenom o líbání, ano. Tak si myslím, že je to třeba 11-12 lidí.
0: 11-12, dobře, já tady mám statistiku.
1: Vědci... A proč neřekneš ty?
0: Protože no, jsem to nedopočítal.
1: On se nedopočítal.
0: No já totiž nesouhlasím nebo nechápu tu statistiku, se kterou přišli vědci. Spočítali naši celoživotní líbací bilanci a prý průměrně za život políbáme 19 lidí a prolíbeme čisté 2 týdny v kuse.
1: 19 lidí, no tak tam nejsem a doufám, že nebudu, jelikož jsem šťastně zadaná.
0: No, mě by zajímalo, jestli jste teda nad nebo pod průměrem, takže chápu, že teda jsme tady pod průměrem ve studiu, ale vzpomenete si,
1: aspoň někdo teda.
0: Vzpomenete si na to číslo 1 vůbec, vlastně vzpomeneš si?
1: Vzpomenu si, no, nebo takhle, to úplně jako to první, to byla pusa a nebylo to líbání, líbání bylo až s někým jiným vlastně. Mm-hmm. Takže, ale vzpomenu si na obojí a při tom líbání to mi ten klučina omylem nějak jako...
0: Dobrý, stačí,
1: ne,
0: no.
1: Ne, to není jasně. Nic hnusnýho, vypravil žvejkačku jako ke mně do pusy.
0: Skvělý, no, tak no. Hnusný to bylo. Já si vzpomínám, kde to bylo, jak ten člověk vypadal, ale trošku tam drhne to jméno, no. Myslím, že to byla asi Káťa, myslím, no, Kateřina. No asi. A vzpomenete si, s kým jste se líbali naposled? Zara Larsson na Hit Radio v 8.54. Krásné ráno.

0: Jsme v cíli. Pondělní snídaní šampionů právě končí. Zara Larsson, to byl ten poslední song. No a my se s vámi jdeme rozloučit.
1: Mějte se krásně, zvládněte ten novej týden a tohle pondělí a slyšíme se zase zítra.
0: Hlavně zvládněte ten dnešní hicák. Tak zítra ráno v 6.00 tady.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: No a samozřejmě za malou chvíli si užijte další muziku Imagine Dragons, Mark Ember, taky Offenbach. Tak zítra.
1: Ahoj.
0: Čau, čau.
3: Hezký dopoledne, nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pokud jste na Berounsku, tak si dávejte stále pozor ve Zdicích, protože tam se už včera stala nehoda s únikem oleje a ty komplikace trvají do dnes. Tak pokud třeba víte, jak to tam aktuálně vypadá, budu ráda za info přímo z místa. Vaše info pište na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Jenom hity. Hit Radio. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
9: 9 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Ministerstvo financí dnes zveřejní výsledek hospodaření státu za prvních 7 měsíců letošního roku. V pololetí byl schodek státního rozpočtu skoro 184 miliard korun. V posledních letech červenec zpravidla přinášel prohloubení deficitu. Loni byl na konci července státní rozpočet ve schodku zhruba 170 miliard. Státní hrady a zámky v Plzeňském kraji se letos těší oblibě. Dosud je navštívilo více lidí než loni. Jen v červenci si vstupenku koupilo bezmála 60 tisíc návštěvníků. Nejnavštěvovanější jsou tradičně Rabí, Velhartice a Švihov. Vyšvihl se taky zámek Kozel, který láká například na prohlídky pro děti. Severovýchod Egypta dnes zasahlo zemětřesení o síle téměř 5,5 stupně. Oběti ani škody dosud nebyly hlášeny. Epicentrum se nacházelo v hloubce kolem 10 kilometrů, asi 40 kilometrů severovýchodně od města Suez. Otřesy byly cítit i v Káhiře. Fotbalisté Jablonce zvítězili ve druhém kole v Pardubicích 2-0. V nové ligové sezóně tak zůstali 100%, stejně jako obhájce titulu Slávie a Teplice. V dalších zápasech pak Bohemka s Hradcem remizovali 0-0 a Olomouc Mladá Boleslav 2-2.
10: Bobová dráha, jezerní vesnička, Kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
3: Na západě Čech bude i dneska pařák, meteorologové hlásí teploty nad 30 stupni, samozřejmě záleží, kde jste. Průměrně ale hlásí 33 a dneska většinu dne jasno. Zítra polojasno a 36, tak až vám dneska bude horko, řekněte si, může být hůř, třeba zítra, že jo.
2: Hit Radio FM Plus.
3: Páčný pondělí, s váma na Hit Radio FM Plus Katka Skutková. Doufám, že si to slunce spíš užíváte, než aby vás štvalo.

Offenbach na Hit Radio FM Plus. Je 10 minut po 9. hodině, s vámi je Katka Skutková a já vám přeju nádhernou polovinu prázdnin. Je strašně hezký pondělí, venku je jasno, slunce svítí. Užívejme si to, dokud to jde, protože takhle v 9 hodin to ještě jde. Za chviličku totiž přijdou zase ty pařáky, před chvílí jsem to říkala, že v počasí. To znamená úplně tradičně, ať jdete kam jdete, nezapomínejte hodně vody. A především, prosím, pokud před sebou máte jakoukoliv cestu autem, i krátkou, vezměte si tam nějakou vodu do zásoby. Nikdy nevíte, co se stane na silnicích nebo co se stane s vaším autem, tak ta základní věc, jako je čistá voda, je skutečně potřebná a často velice přínosná. Co se týče toho počasí, tak jestli taky řešíte, že už máte zase prázdno v retenčce, tak tento týden by mělo kápnout a spíš ve druhý polovině. Jo? Na druhou stranu Eva Farna mi teďka říká, neříkej, co se má stát. To je další hit. Má pravdu, protože to počasí se mění častěji než ponožky, no. Tak. Tady je Eva Farna, ta se nemění, ta je furt skvělá. Lepší a lepší.

0: Sofia.
1: Alvaro Soler na Hit Radio FM Plus 9.21. Říkala jsem, že teďka to venku ještě jde, tak až vy někam půjdete, tak si nezapomeňte udělat fotku u vyhlášený ztracený lavičky Marka Ztracenýho. Nemusí to být jenom v Plzni, protože těch je všude možně spoustu a tím, že jsou prázdniny a hodně se cestuje, tak věřím, že jich třeba potkáte víc. To je skoro tak častý jako naše velký krásný dřevěný srdce, který máme zase na vyhlídkách, že jo. Každopádně Marek Ztracený a Hit Radio FM Plus si pro vás připravili jednu chuťovku, jo, spojenou s ránem a spojenou s koncertem. Já vám víc povím za chvíli.

0: CZ.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví Galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
5: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
6: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. Bean Staňkov.cz.
7: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
3: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Fergie na Hitrádiu FM+. Tak evidentně ztracený lavičky Marka Ztracenýho zná každý. Mně přišlo už několik fotek a jsem za to ráda. Je jich po Čechách fakt spoustu. Jsou tam jako vzpomínka na prožitý chvíle s Markem v tom daném městě. Nebo prostě jen tak, abyste si sedli, abyste si odpočali a načerpali síly. To se bude hodit hned zítra. Máte rádi stopovačky? Nebo spíš hledání pokladů? Doufám, že jo, protože díky tomu se třeba dostanete na beznadějně vyprodaný koncert Marka Ztracenýho. A ten bude tento týden v pátek na pražský Letenský pláni a vstupenky jsou vyprodaný, to je jasný. Ale Hit Radio FM Plus pro vás má tradičně ještě jednu šanci, jak se na koncert dostat. Protože my zítra dopoledne někam schováme právě vstupenky. Vy je budete hledat a když budete první, tak se vyfotíte a fotku rychle pošlete na náš WhatsApp. Zítra, jo, nezapomeňte na to. Zítra v tento čas, no v tento čas už možná bude rozhodnuto. Prostě zítra z kraje dopoledne. Víc vám neprozradím. Laďte v 9.

0: Mine na Hitradio FM+. Pondělí 3. srpna, venku pařák, zítra taky bude a jak to vypadá dál, nám poví i Bára Purkartová v celou hodinu ve zprávách, nebo já vám to možná povím při počasí. Každopádně jsem chtěla říct, že je srpen a spoustu dnů a víkendů před náma a já jsem včera normálně byla po letech na Karlštejně a bylo to strašně pěkný, tak tam vyražte a pošlete nám fotku, protože je to takový místo, který není samozřejmě západem Čech, ale je za Humny. Hlavně, když ta D5 zrovna jede a zrovna se tam nic neopravuje a nic se tam neděje, tak se tam fakt hned. A já jsem tam byla na takový tý fakt hlavní trase, jak je Krámek na Krámku, tak tam jsem byla asi po 17 letech. Byla jsem tam s manželem a s dcerou a říkala jsem jim, tyjo, tady jsem naposled stála, když jsem na sebe měla těžký boty, glády, červeno-černý rasty a černý oči. A vypadala jsem dost jinak, ale byla jsem fakt mile překvapená, jak se to tam za ty roky změnilo. A i když byl pařák, tak mi to vlastně vůbec nevadilo. A i když byl víkend, tak tam nebylo narváno. Tak jsem vám chtěla dát takovýhle tip, protože to počasí je takový nahoru dolů, chvíli prší, chvíli svítí, ale věřím, že si alespoň chvilku ještě v těch následujících prázdninových dnech najdete.
1: Maxi, kdo vybírá podlahu?
2: Ty.
1: A kdo jí položí?
2: Já.
1: Super, jedeme do Baumaxu.
3: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
1: Luxusní vzhled.
3: Snadná pokládka.
1: Akce platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
7: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
8: Tohle je boží.
7: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
8: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
7: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
9: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dní plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
10: Streamuj, pas, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. Internethned.cz.
11: Hit Radio FM+.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pokud jste v Karlových Varech, tak si dávejte pozor na 13. ulice Dalovická, křižovatka konkrétně. A tady se aktuálně šetří havárka osobního auta s motorkou. Pokud byste byli na Kletovsku, tak bacha na silnici 171 u Hlavňovic, tady se srazily dvě osobní auta, a u Boru na Tachovsku silnice 605, tady je neprůjezdná komunikace kvůli aktuální úpravě vozovky. Vaše info pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
8: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
9: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
12: 10 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkártová. Hezké dopoledne. Energetická společnost ČES dnes začne vyplácet svým akcionářům dividendu z loňského zisku. Celkem vyplatí téměř 23 miliard korun. Stát jako většinový akcionář dostane 16 miliard. Aktuálně má ČES skoro 170 tisíc akcionářů. Přestavba mostu v Klatovech omezuje provoz. Správa železnic dál pokračuje v rekonstrukci úzkého a nízkého mostu v Lubech. Pro řidiče je proto uzavřený průjezd z Klatov na Železnou Rudu, tedy část hlavního tahu, který vede na Šumavu a pak dál do Německa. Práce by měly skončit ke konci listopadu. V Praze začínají platit mimořádná bezpečnostní opatření. Začíná totiž festival Prague Pride, na kterém se očekává až 50 tisíc lidí. Letošní téma nese název Časy se mění. Do konce týdne festival nabídne na 200 různých akcí. Česká tenistka Daria Vidmanová v Memphisu premiérový titul na okruhu WTA nezískala. S 16-letou ruskou Kristinou Ljutovovou prohrála ve finále ve třech setech. Utkání Češka ztratila po více než 2 hodinách.
13: Máte rozbité sklo? Výměny autoskel od profíků s více jak 30-letou praxí jedině Autoskla VR Car Service v Plzni u Šrámka. Na Karlovarské, kousek nad Rondelem.
0: Meteorologové hlásí, že bude na západě Čech dneska zase přes 30 stupňů a většinu dne jasno. Zítra bude ještě víc, hlásí průměrně asi 630, ale alespoň sem tam nějaký ten mrak, protože bude polojasná obloha. A původně to sice vypadalo, že od středy sem tam kápne, ale teďka to zase prodloužili, že až od čtvrtka. Každopádně v závěru toho pracovního týdne by ty teploty skutečně měly zase klesnout, mělo by být 25 stupňů a na střídačku pršet.
10: Hit Radio FM Plus.
0: No, já vás do víkendu vezmu i tuhletu hodinku. S vámi Hit Radio FM Plus a Katka Skutková. Teďka hraju APT. Rosé Bruno Mars.

0: Klapni a tancuj. Walk the moon, shut up and dance na Hit Radio FM+. Přesně, sklapni. Dneska je 3. srpna a já se ptám, kolikrát jste během víkendu slyšeli větu? No jo, to už je druhá půlka prázdnin, to už se chýlí ke konci. Já hodněkrát a úplně si říkám, proč mají ty lidi potřebu to takhle vyzdvihovat, teď je to snad úplně jedno. Kdyby radši třeba takhle na začátku července vyzdvihovali o celý prázdniny před náma, ale ne, to nikdo neříká, ale jakmile přijde srpen, tak slyšíme na každém kroku, no jo, druhá půlka prázdnin, pokud se vás to nějakým způsobem týká. Mně se to netýkalo a teď se mě to týkat začalo, nebo začne, protože mám tu čerstvě 3letou holčičku, která půjde prvně do školky, že jo. A my se na to těšíme, určitě to bude super, ale nepotřebuju to od každýho, slovy každýho, jo, každýho poslouchat vždycky, když někoho potkám. Tak jsem jenom chtěla říct, pokud kolem sebe máte školáky, neříkejte jim to. Oni to taky ví, jo, oni to ví, že dneska je 3. srpna. Nebo nevím, jestli ví, že je 3., ale určitě ví, že už je srpen. Nepotřebuju ještě poslouchat, že už se to tady zase blíží, za chvíli už nákupy školních potřeb. No a co? Radši jim řekněte, užij si léto ještě. Ještě je spoustu dní před náma, spoustu volna. Je tady Poetika, hezký pondělí.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Lomgrena na Hitradiu FM+. Věřím, že si užíváte tyhle ty letní dny a že minimálně o víkendech vyrážíte na výlety, alespoň občas, i třeba na kole. My u té špičkový světový cyklistiky za chviličku přibrzdíme, protože přesně za 10 dní 13. srpna začíná nádherný velkolepej Czech Tour a ten závodníky protáhne snad těma nejkrásnějšíma koutama České republiky. Víc za chvíli.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hitrádiu FM+, live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem doktor Jiří Liška, vedoucí klinické jednotky Centra pro farmakologii a analytiku. A povídat si budeme o klinickém hodnocení léčiv. Co to přesně znamená, jak probíhá a proč z něj nemít obavy, uslyšíte v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hitrádiu FM+.
3: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
4: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
5: Když potřebujeme pomoc ve složité situaci, obvykle voláme hasiče.
6: Když potřebují pomoc hasiči, je tu pro ně hasičská výzbrojna CZ. Veškeré vybavení pro hasiče, požární ochranu a bezpečnost práce na www.hasičskavýzbrojna.cz.
7: Vše pro hasiče a bezpečný život. Hasičská výzbrojna CZ.
8: Od

0: chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
3: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
4: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme nový trávník.
3: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Plzeňsko a západní Čechy.
5: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet hned. Optický internet ze západu.

El Pardon na Hit Rádiu FM+. Mám tady jednu dopolední lahůdku pro milovníky cyklistiky, protože už je srpen a tak už se blíží Czech Tour 2026. Ten nabízí nádhernou, fakt nádhernou trasu po vybraných koutech naší republiky. Jede se od 13. do 16. srpna a hned začátek je hodně spojený se západem Čech. První etapa odstartuje v Praze a zamíří do Karlových Varů. To znamená, že ty se příští čtvrtek, právě 13. promění v centrum špičkový cyklistiky. Počítejte prosím tím pádem s nějakým dopravním omezením. Zajímalo by mě, jestli vy jezdíte na kole. Já totiž třeba miluju pohyb, ale spíš tak jako rychlochůzy, běh, ale cyklista ze mě určitě nikdy nebude. Tam cyklistika tam mě nechává chladnou. Takže já jsem čistě 100% divák. Mě zajímá ten doprovodný program, ale i ten je připravený. Těšit se můžeme třeba na studio Czech Tour Live s hosty, nebo na nádherný slavnostní ceremoniály a i na aktivity přímo v tom daném městě. Czech Tour vám

0: Krásný dopoledne s Rádiem FM+. Před chviličkou jsme jezdili na kole a teď jdeme zapařit. Kam vyrazit? Já vím, že je pondělí, ale je důležitý těšit se na víkend. A v sobotu 8. srpna vyražte do kempu Keramika u Vracholovské přehrady, protože tam je naše stálice. Kapela Semtex, která pobaví všechny věkové generace a která je především baví už spoustu let. Od 19 hodin uslyšíte na Hracholuskách hity jako Včelka Mája, Jede jede mašinka a samozřejmě nesmí chybět Plzeňská věž. Navíc, pokud náhodou míříte takhle na Hracholusky a budete tam ubytovaný, tak máte vstup zdarma. No a u koncertu u vody přibrzdím, protože mám hrozně ráda plovárnu Manětín, která je jenom kousíček od hlavního tahu Plzeň Karlovy Vary. Oni tam totiž pravidelně mají i třeba zahraniční hosty, zrovna tenhle ten pátek tam zahraje rakouská písničkářka. No a protože mám dítě, tak mě baví i jejich nedělní programy. Tento víkend vás čeká zase divadlo pro děti, konkrétně Princezna z obrázku. No a protože je to plovárna, tak nezapomeňte plavky. Bavte se!
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
2: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
3: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
2: Klimatizace co topí?
3: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
2: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
4: Léto v Karlových Varech má svou scénu. Přijďte na Summer Stage by Thermal. Užijte si pátek i sobotu na hotelové terase s výhledem na řeku. Koncerty, stand-up komedy, drinky a skvělá atmosféra. Koncerty jsou zdarma. Program najdete na www.thermal.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
6: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech, stále buďte opatrní na Klatovsku, mezi obcemi Hlavňovice a Petrovice u Sušice, zhruba na půli cesty se došetřuje nehoda dvou osobních aut. Taky stále počítejte s omezením provozu na mostu v Klatovech, most v Lubech je pořád uzavřen. Vaše info pište na náš WhatsApp 720 870 237. Profi voda, s tou se
1: nemusíte. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
5: On air, online i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio FM Plus.
6: Je 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Část vysokých škol stále čeká na přihlášky do druhého kola přijímacího řízení. Někde se uchazeči mohou hlásit až do konce srpna. Volná místa mají stále obory jako například ekonomie, ošetřovatelství nebo historie. Některé vysoké školy kvůli volným kapacitám plánují otevřít i kolo třetí. Karlovarský kraj bojuje za zdraví svých obyvatel. Nově proto založil expertní komisi složenou z lidí ze zdravotnictví, školství nebo z oblasti sportu. Úkolem komise bude koordinace preventivních aktivit nebo posílení zdravotní gramotnosti veřejnosti. Lidé v regionu zanedbávají prevenci a málo využívají také screeningové programy. Padělaného zboží je stále hodně. Česká obchodní inspekce při kontrolách ve druhém čtvrtletí zajistila více jak 14 000 kusů padělků. Výzmluvčí inspektorů František Kotrba.
7: V souvislosti s kontrolami padělků jsme provedli celkem 204 kontrol a porušení zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví jsme zjistili ve 111 kontrolách. To je více než 54%. To znamená, každá druhá kontrola padělků byla se zjištěním.
6: Z hlediska sortimentu docházelo k porušení nejčastěji u textilních výrobků, u obuvy a kožené galanterie. Zápasem proti Američanům dnes vstoupí hokejová osmnáctka do Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda se pak ve skupině B utkají také s Německem a Finskem. Pondělní i úterní duel začnou v 9 večer našeho času. Středeční souboj se Severany pak o 2 hodiny později.
8: Klatováci, Šumaváci, máte rozbité sklo? Autosklo na vaši káru vyměníte v Klatovech ve VR Caru. Autoskla VR Car Service. Nově v Klatovech doktora Sedláka za sběrným dvorem.
0: Na západě Čech bude dneska i zítra horko, meteorologové hlásí teploty přes 30 stupňů, takže prosím, tradičně hodně pijte, buďte ve stínu, nezapomínejte na klobouk.
5: Hit Radio FM Plus.
0: My jedeme dál, teďka kapela, kterou jsem minulý týden uváděla na Hradech, která už předminulej, Miraj, tenkrát.

Báječný pondělí, s vámi Hit Radio FM Plus a Katka Skutková. Já jsem před chvilkou říkala, že jsem Miraj uváděla na Hradech a můžu teda říct, že se mi to strašně líbilo, protože jestli jste tam byli, tak víte, jak atypickou scénu oni mají a jak vlastně ta stage vypadá jako takovej útulný pokojíček. A navíc oni vzali na stage jednoho z nejmladších fanoušků, co tam byl, malýho kluka, který ho nechali část jedné písničky zpívat. A bylo to strašně silný, nejenom pro něj určitě, pro toho chlapečka, ale pro všechny ostatní. Jestli jste to nezaznamenali, tak doporučuji mrknout alespoň na sociální sítě, protože Miraj prostě umí ten jejich koncert okořenit tak, jak bychom třeba ani nevěřili. No, my jdeme teďka z Čech do zahraničí, konkrétně do Izraele. Mám tady pro vás totiž projekt tří hudebníků z Izraele, Temper City. Jedná se o novinku letošního roku, Self Aware. A to já teda miluju. To, když jsem slyšela poprvé, tak vám říkám, že jsem zvedla obočí, zesílila rádio a říkala jsem si, OK, tak to se mi teda hodně líbí. Tak doufám,

0: Olimers na Hit Radio FM+. Já jsem se před chviličkou vrátila na Švihov do Hradu, ty jsou vždycky poslední víkend v červenci. No ale teďka už je srpen, takže teďka už je před náma jiný zásadní festival, kde se taky uvidíme, uslyšíme Chodrock Fest. Na ten my se společně podíváme za pár minut.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Léto v Karlových Varech má svou scénu. Přijďte na Summer Stage by Thermal. Užijte si pátek i sobotu na hotelové terase s výhledem na řeku. Koncerty, stand-up komedy, drinky a skvělá atmosféra. Koncerty jsou zdarma. Program najdete na www.thermal.cz.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Streamuj, páš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
6: Naháněli tady 10letýho želváka Lea. Jméno Leo, pro želvu je boží, který utek z výběhu a uběh 5 kilometrů přímo po hlavní silnici. Nebo nevím, jestli je dobrý říkat, že utek z výběhu, ale říká se, že při výslechu odmítl vypovídat a schoval se ve svém krunýři. Mně to přijde geniální, tenhle příběh. To je asi nejpomalejší honička v historii české policie.
7: Leo Tryskáč.
8: Pachatel utekl ze svého výběhu.
6: Leo Tryskáč.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
10: Ask for money and get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: dance, we can dance all night.
1: Nice to meet you na Hit Radio FM+. Já věřím, že se poznáme a potkáme zase po roce na afterparty na Chodrock Festu v polovině srpna. Chodrock Fest se blíží, začíná se v pátek 14.8. a ty kapely jsou zase skvělý. Za mě úplný strop Krucipisk, samozřejmě skvělý jsou taky Harley, Dimitri, vtipnej a velice oblíbený Pokáč, taky Poletíme, Komunál, Valda Gang a Maruška Rotrová. Jsou tam i Vohnouti a nebo Zakázaný ovoce, ale těch kapel je mnohem víc. My pro vás máme lístky a to dneska odpoledne, nejenom dneska odpoledne, divočáci v Divokém západu pokládají nějakou zásadní otázku a vy, když se dovoláte a správně odpovíte, tak jsou lístky vaše. Pokud byste třeba chtěli vyrazit jenom 15. v sobotu na tu závěrečnou naší afterparty, tak můžete, protože lístky se na afterparty Hit Radio FM Plus prodávají i zvlášť. No a teďka pro vás mám hudebníka, který je taky silně spojený s Hit Radiem FM Plus a hlavně zítra. Zítra dopoledne si asi taky zasoutěžíme, ale to předbíhám. Marek Ztracený.
2: Hodně štěstí, hodně zdraví, než se všichni znova uvidíme. Mám vás rád.

0: oblíbená Pink na Hit Rádiu FM+. S váma se loučí Katka Skutková, protože už se musíme pomalu vystřídat. Ve 12 círka a srdcovky. Tak si ho moc užijte a především si užijte ty vaše zamilované hity. Já vám za chvíli pustím ještě Adele, Miley Cyrus a nebo Linkiny. Tak zvládněte ten pařák, ahoj.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
4: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
5: Hit Radio FM+.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda se stala na Klatovsku. Opatrní teď buďte na trase Hlavňovice Petrovice u Sušice poblíž Libětic. Srazily se tam dva osobáky. Projíždí se jen kyvadlově. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
6: Tohle je boží.
5: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
6: Ať tady číhá cokoliv. Jsme vybaveni.
5: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
9: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Společnost ČES dnes začne vyplácet svým akcionářům dividendu z loňského zisku ve výši 42 korun za akcii. Celkem vyplatí více než 22 miliard korun. Stát jako většinový akcionář z toho dostane bezmála 16 miliard. Letní dovolenou nikdy naruší nečekané zdravotní potíže. Pokud naše dítě onemocní mimo domov, rodiče často nevědí, jak postupovat, co v takové situaci dělat, poradí mluvčí VZP Viktorie Plívová.
11: Pokud dítě během dovolené onemocní, mohou se rodiče obrátit na nejbližší ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost nebo na pohotovost. Zákon ale neukládá povinnost, aby v akutních případech byla péče poskytnuta výhradně registrujícím lékařem. I dítě, které není u pediatra registrované, zde může být ošetřeno.
10: Aby zdravotní pojišťovna péči zaplatila, je nutné předložit platný průkaz pojištěnce. Slovinský cyklista Tadej Pogačar se po rekordním 5. triumfu na Tour de France chystá letos i na Vueltu. Jako jediný ze závodu Grand Tour ještě nikdy v kariéře nevyhrál. Závod odstartuje 22. srpna v Monaku a vyvrcholí 13. září v Granadě. A teď ještě pohled k nám.
2: Zaměstnanci nemocnice v Domažlicích snáze zaparkují. Špitál totiž v červenci zahájil výstavbu nového parkoviště za 2,5 milionu. Bude ve svahu severně od stávajících parkovacích ploch a nabídne místo až pro 80 osobních vozidel. Hotovo by mělo být ještě letos v září. Parkoviště bude pouze pro zaměstnance a partnery nemocnice.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Na západě Čech dnes budeme mít většinou jasno nebo polojasno. Na Šumavě může sprchnout. Teploty budou opět vysoko, mezi 32 a 35 stupni.

Máme tady první pracovní pondělí srpna roku 2026, půlka prázdnin za námi, no jo, se to dětem blíží. 12 hodin, 2 minuty, já vám přeju nádherné poledne, taky dobrou chuť k obědu. Pokud půjdete na polední pauzu, tak možná budete mít pocit, že se přímo pod váma úplně roztejká ten chodník. Tak je to takový malý náznak moonwalku, tak si dáme Michaela Jacksona jako první srdcovku. Je to hit, který je fantastický, protože ve videoklipu proti sobě tančí kromě najatých tanečníků i skuteční gangstři z nepřátelených gangů v New Yorku. Michael Jackson je tenkrát takhle chtěl dát dohromady. No a pak je tam ještě jedna zajímavost a ta je o kytarovém solo, který uslyšíte v průběhu. Řeknu vám zbytek hned, jak tebe první srdcovka skončí. Začínají srdcovky, ještě jednou krásný pondělí. Já jsem Mirka a tohle je Michael.

0: Jackson. Ve 12 hodin a 6 minut takhle hraje Hit Radio. První srpnový pondělí. Boží, co? A fajn, že to pondělí stojí za prd.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky Hit Radio, Michael Jackson, tedy srdcovka číslo jedna. V průběhu tohle hitu, tak tam ke konci byla nádherná pasáž, kytarový solíčko, a to kytarový solo tak hrál Eddie Van Halen ze skupiny Van Halen. A je to prostě, je to nádherný příběh, protože prý když producent, který dával dohromady právě píseň Beat It, mu zavolal, že Michael Jackson by si přál, aby tam zahrál kytarový solo, takže tomu ani jako nevěřil. Nakonec to vzal jako takovou malou brigádku, byl extrémně, extrémně vyděšený, co se stane, až se to dozví zbytek této legendární kapely Van Halen. Vzhledem k tomu, že měli interní pravidla, že nikdy nebudou dělat žádný bokovky mimo. Jo. Navíc, nevzal si za to ani korunu. Zabralo mu to zhruba 20 minut ve studiu a nakonec se to stalo součástí jedné z nejlegendárnějších písní ever, která byla natočena. Michael Jackson Beat It a takový jako ukázka toho, že když prostě člověk jako chce, tak může udělat nádhernou věc a takový malý dobrý skutek i bez nároku na honorář. Když už jsem řekl, že to byla jeho malá brigádka, tak si říkám, když tady máme ty srdcovky, pojďme i my dneska zavzpomínat na brigády. Ne, co? Hele, to je třeba 30-40 let zpátky, vej, taky pro někoho. Jaká byla vaše první brigáda? A nebo alespoň brigáda, na kterou úplně nejraději vzpomínáte? Jo, a ideálně, že by se za ní dostali i zaplaceno. 777-937-777. Kdy jindy vzpomínat na brigády než v létě, že jo? A navíc v pořadu, který tou minulostí je protkán vlastně od A až po Z. Tak si dáme další srdcovky, za chviličku Moby. A teď Lutricia McNeil. Tohle se vám bude taky líbit. Srdcovka s číslem 2.

0: by na Hit Radio. Zpěvák, kterou svou přezdívku dostal od svých vlastních rodičů.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A to úplně, když se narodil jako miminko, a ne kvůli tomu, že by byl velký jako veleryba, když se narodil. Ale je to skutečně podle legendárního příběhu Moby Dick, protože Mobyho strýc je spisovatel, který opravdu napsal legendární příběh Moby Dick. A tak rodiče teda jako památku na svého slavného příbuzného, tak mu už tenkrát jako sudíčky dali tuhle přezdívku a vidíte, nakonec je možná ještě slavnější než ten spisovatel. Schválně, jestli si vzpomenete, kdo to napsal. No, pojďme na brigády. Pojďme na brigády. V srdcovkách vzpomínáme, tak David píše, hele, první větší brigáda byla natírání střechy v takovém počasí, jako je dneska. Vylévali jsme barvu na hřebenu a roztírali ji smetákem. Když vyšla až do rýny, tak jsme byli rádi. Zdraví David. Kámo, tak to vůbec, ale vůbec nezávidím. To je šílenost. Další píše, čau, já jsem pomáhal dělat svodidla na dálnici. Myslím, že mám spálený záda do dneška, už je to přes 20 let. Zdraví Patrik. Masakr. OK, další. Pěkný odpoledne, moje první brigáda, nebo mojí první brigádu mi domluvil tačka. Jezdila jsem s pár lidmi na pole okopávat řepu. Nebyla to zrovna nejlepší práce, bylo vedro a šlo to těžce, ale vzpomínám na to ráda. Hezký den, Simča. No tak pojďme vzpomínat dál. 777-937-777. Nemusí to být první, může to být nejvtipnější brigáda. Si taky pamatuju, já jsem na střední škole nosil tričko služba zdarma a dělal jsem službu zdarma. A teď co to bylo? Umýval jsem okna na benzínce, bylo to fantastický. Dělal jste to taky někdo?

0: srdcovka v pořadí, rok 1995. A vybral jsem záměrně Scarlett, I Wanna Be Free. Což je hit do tohohle počasí. Jenom tak jako, aby kolem nás tak hezky jako lehký vzdušný vánek proletěl. Jo, nic, z čeho by nám praskla pumpa, z čeho bychom se až moc rosili. Tohle je jako ideální hit na osvěžení.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Byli jsme tady v 90. letech, teď půjdeme do 80. let a to se vzpomínkou tady mé posluchačky Lenky, která píše, moje první brigáda se opravdu povedla. Měl to být pobyt za reprezentaci školy, ale vyklubala se z toho brigáda v Kohinorce. Makali jsme s kamarádkou jako divé, ale bylo nám oznámeno, že plníme na 100%. Bylo mi 17, teď je mi 55, ale vzpomínám na to dodnes. No tak vidíte, to je prostě neuvěřitelný. Občas člověk tak zažije něco, co na první pohled není až tak úplně jako ideální zkušenost a nakonec je to přesně ta vzpomínka, která se s vámi táhne po celý život a vzpomínáte na ní rádi. Jo, to je ještě další věc. Co další vaše vzpomínky na brigády? Čau, já jsem taky měl okna na benzínce a výborně, taky někdo se zkušenost má jako já. Pokračuju dál zprávě. A ten pocit, když jsem přišel domů, vysypal ledvinku plnou kováků a viděl těch peněz před sebou, ten je nezapomenutelný. Taky si pamatuju, když jsem od někoho dostal díško jenom jednu korunu, anebo když jsem jedné kamionačce umyl čelní sklo. Ona hodila fórek, že by potřebovala umýt i podvozek, já se začervenal, ona mi dala stovku a odjela. A zdravím všechny kamionačky, prostě humor kamionaček, ten je k nezaplacení. Holky, vás budeme potřebovat ve středu ve dvě při ruletě dvojí smyslů. No, nádherný vzpomínky na první brigády, super. Teď mi klidně ještě napište vzpomínku, jestli si vybavíte, co se tenkrát hrálo za muziku, co vás tenkrát bavilo, co jste tenkrát poslouchali, protože postupně tak se měníme, jak stárneme, často se nám mění i hudební vkus. Tak co jste poslouchali v době, kdy jste chodili na brigádu, tenkrát předpokládám, že to bylo buď ve Walkmanu, že jo, nebo v Discmanu, možná jste měli ještě sluchátka přes hlavu, takový ty malý, anebo možná už i pecky. Tak i tak byli na drátech, to jako stoprocentně, prostě na šňůře. A co jste poslouchali tenkrát? Já vám to zahraju za chvíli v srdcovkách na přání. Do té doby například Rehab nebo Alex Warren, tak buďte s námi.
2: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech v konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
6: Nedostal ses na střední. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a komíník, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví galerie města Plzně, kafe Smetanka, pivovar Burgmistr, plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen...

0: Rehab a iná na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Máme 12 hodin 35 minut, posloucháte Hitrádio, s vámi Jirka Plnář a pokud jste si nás zapojili a zapli právě teď, tak věřte, že je to ten správný čas, protože předá mi srdcovka na vaše přání. A tu už tady mám vybranou, je pro Karla, který píše: Zdarec, já si za peníze z brigády koupil sluchátka k Discmanu, který měli na kabelu ovladač hlasitosti a dokonce jsem si mohl přepínat na další písničky. Makal jsem tenkrát v hospodě, hrozná čtyřka, dětci tam vysedávali od rána do noci a dýško nenechávali skoro žádný, takže našetřit byl opravdu nadlidský úkon. Tenkrát se pořád všude hráli jenom kabáti, tak pro mě to je super vzpomínka, jestli bys mě mohl zahrát, budu ti vděčnej. Zdraví. No tak jasně, tady jsou Malá dáma. Díky za zprávu. Srdcovka na přání. Udrhla.

Alton na Hit Radio ve 12 hodin 42 minut. S vámi Jirka Pelnář za chviličku. Také Regen Bone Man, stihneme ještě Bensona Boona. A mám tady ještě jednu zprávu od Terky, která píše na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Píše, ahoj, moc mě mrzí, že se mi dneska nezahrál na přání Marka Ztracenýho. Terko, neboj, já to takhle řeknu nejenom tobě, ale i vám ostatním, kdo jste si o Marka psali, protože Máru si u nás na Hit Radio samozřejmě ještě užijete i dneska až. Marek se chystá na největší český koncert v historii, tenhle pátek na Letenský pláni, a my se na něj těšíme taky, takže aby jsme si navodili tu atmosféru, no tak samozřejmě Marek Ztracený, tak bude nedílnou součástí vysílání Hit Radia. No a už to možná, já vlastně nevím, jestli to můžu říct nebo ne, tak je to takový malý tajemství, tak já toho využiju, že posloucháte teďko a že si to necháte pro sebe, ale my Hit Radio na místě budeme přímo na Letenský pláni a já tam navíc budu ještě živě a budeme vysílat přímo tam odsaď. Já nevím, jestli to můžu říct nebo ne. Ale to, jestli jsem to mohl říct, ty bude se rozvím za chvíli, protože během pár okamžiků se možná otevřou dveře ke mně do studia a přijde pan ředitel a řekne mi, ty jsi se úplně... A já řeknu, jo! A proč ne? Teď je pondělí. Pojďme udělat nějaký crazy věci. Takže máte se jako na co těšit. Takže můžu slíbit, Marek Ztracený určitě dneska ve vysílání Hit Radia bude, aby jsme se navnadili na tu mega show, která bude na Letenské pláni. By the way, koukal jsem pořád, jsou lístky, není jich už tady mnoho, tak kdybyste měli v pátek volno a chtěli byste zažít něco, co tady nebylo, a upřímně řečeno ani nevíme, kdy ještě bude a jestli vůbec, a to největší český koncert v naší historii, tak můžete být součástí, lístky jsou v prodeji.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Vy jste měli nějakou takovou speciální výmluvu. No.
2: Je pravda, že břicho aspoň jako nezjistíš. Když se vymluvíš třeba na teplotu, tak ti šáhne, že jo, na tu hlavu. A
1: tím jsem začal.
2: Dobrý.
1: Jo? Tím jsem začal a pak jsem pochopil, že jako existuje věc, říká se tomu, nevím, jestli to znáte, teploměr, jo, a že ten úplně nevokecáš, jo. A ono stačilo, když ona přišla, koukla na mě, šáhla mi takhle na to čelo a tak jo, tak se, Míšo, tak se obleč, svačinu máš tam a jdeme, jo.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Benson Boone na Hit Radio s hitem Beautiful Things. Dneska jsme taky slyšeli nádherné věci v našem vysílání. Srdcovky Hit Radia od pondělí do pátku vždycky ve 12 hodin 5 legendárních hitů, které nás provázely v průběhu našeho dětství i puberty, dospívání, manželství, rozvodu. Prostě jsou to ty naše životní hity. Zítra opět v pravé poledne ve 12 hodin dalších 5 srdcovek. No a pokud máte rádi hity z 80. a 90. let, tak doporučuju i dneska večer poslouchejte Hit Radio, a to mezi 18. a 21. hodinou, kde vás čeká 3 hodiny přesně těchto legendárních písní. Za chviličku nejnovější zprávy, Lucie je připravená, ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech bourá se v Karlových Varech. Nehoda se pomalu došetřuje v Závodní ulici, kde jsou v sobě dva osobáky. Naštěstí to odnesly jen plechy. Vaše další aktuální dopravní info pište k nám na WhatsApp číslo 720 870 237.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
4: Baru, ty jsi hlavička.
3: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
9: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Žalobkyně navrhla tresty v bitcoinové kauze. Pro Tomáše Jiříkovského za provozování darknetového tržiště souhrný trest 20 let, dalších 9 let pak za darování bitcoinů ministerstvu. Pro bývalého ministra Pavla Blažka a jeho tehdejšího náměstka Drahomíra Daňhela požaduje 6,5 roku vězení. Čeká nás další série horkých dní, zvláštní péči tak potřebují i naši domácí mazlíčci. Majitelé by jim měli zajistit možnost ukrýt se do stínu a nepobývat na přímém slunci. Pokračuje mluvčí státní veterinární správy Petr Vorlíček.
11: Na dostatek vody by neměli zapomínat ani osoby cestující se psy, kočkami či jinými domácími mazlíčky. Chovatelé by měli dávat pozor na určité povrchy, například asfalt, ze kterých se teplo šíří sálením, takže menší zvířata se mohou velmi rychle přehřát.
10: Pro hlavní denní venčení psů je ideální brzké ráno nebo pozdní večer. Komedie Pět švestek, 11. celovečerní film režiséra a scénáristy Jana Svěráka, na podzim vstoupí také do kin v Anglii. Podle tvůrců jde o 4. český film, který se za 30 let existence samostatné České republiky ve větším měřítku dostává také do britských kin. Teď se podíváme k nám.
12: V Plzeňském kraji nadále platí zákaz rozdělávání ohňů. Mimořádná protipožární opatření pro celé naše území vyhlásil na žádost hasičů už před víkendem hejtman Kamal Farhan. Trvat budou zatím do 6. srpna. Důvodem jsou vysoké teploty, dlouhodobé sucho a zvýšené riziko vzniku lesních i dalších požárů ve volné přírodě.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
12: Odpoledne na západě Čech bude slunečné a tropické. Bude hlavně jasno nebo polojasno a naměříme mezi 32 a 35 stupni Celsia.
2: Jirka Petra Pelnář. Hit Radio.
0: Posloucháte Hit Radio, 13 hodin, 2 minuty, taky ještě jednou dobrou chuť k obědu, pokud jste se rozhodli, že vyrazíte až po pravém poledni, i když ona je to celkem jedno, protože ta výheň venku, ta už prostě bude až do večera. A protože se všude teď momentálně řeší různý kauzy, bitcoiny, že jo, jsme slyšeli ve zprávách, kluci, děkujeme za aktuální informace, zároveň další politika, tamhle, já nevím, těch problémů je teď všude možně, strašně moc, že jo, jo? Se koukaj.
10: Ne, jsem čekala, co z tebe jo. Ještě vypadne, ale...
0: Já jsem říct uprchlíci, ne, zpravodajec nebudu, zprávaš nebudu, to je jasný. A tak místo toho si můžeme dát takovou malou hezkou osvětu. Když už jsme ve zprávách měli, že naši pejsci potřebují dostatek pitné vody, tak zároveň přes léto bychom měli mít u našich pejsků taky dostatek, počkej, jak to mám říct, no, měli bychom se jim starat o jejich tlapičky. Jo, protože ten asfalt, ten je rozpálený i na 70 stupňů Celsia. Tak jak správně pečovat o psí tlapky, tak to vám řeknu už za chvíli tady na Hit Radio.
2: Hit Radio

Norma John na Hit Rádiu ve 13 hodin a 11 minut a já se ptám, chodíte venku teď přes léto na boso? Ne. Stoupli byste si na rozpálený asfalt? Taky ne. No a vidíte, pejsci musí. Já bych o tom normálně nemluvil, ale já jsem ještě před zprávama šel zavřít okno ve studiu a zatáhnout žaluzie. A normálně vidím, jak dole pod rádiem jde paní se psem na vodítku. Říkám si, ty brďo, jedna odpoledne, asfalt, ten je jak láva a ten pejsek, chudák, ten si tam ťapká takhle po tom chodníku a nikde vlastně tady nevidím trávník, park taky v nedohlednu, no, náročný. Není to úplně dobrý nápad a právě proto využiju síly Hit Rádia a řekneme si i do vysílání něco zásadního k nám všem, jenom jako připomenutí, kdo máme pejska. Takže pokud máte psa, zkuste se trošku pověnovat i jeho tlapkám. V těchto tropických vedrech, tak choďte opravdu ven ráno, večer, ideálně až po nějaký pátý, šestý, než ten chodník trošku vychladne, jo? A nebo asfalt, přeběhněte, ať chodí hlavně po trávě. Klidně toho pejska i popolne, tady to je úplně naprosto v pohodě, že jo, pokud teda nemá 70 kilo. Důležitý je potom kouknout se, jak moc velkou má srst taky mezi polštářkama. Normálně to jako vystříhejte. Jo, protože když tam má takhle jako ty chloupky, tak na ty se potom lepí spousta věcí a je fakt, že i někde ten asfalt může být tak jako rozehřátej, že se mu tam ty kamínky normálně jako na to nalepí. Takže nic příjemného. Další věc, když uvidíte, že ty polštářky má úplně vysušený, místama až třeba trošku popraskaný, tak vemte nějaký přírodní zvlhčovač tlapek, prodává se spousta mastiček, dokonce jsem koukal, že už mají i jako hodně, jak to říct, nafrněný takový mastičky, včetně bambuckýho másla a tak dále, jo, takže skutečný wellness. No a co úplně nejlíp můžete udělat, jestli navíc ještě máte štěňátko, tak berte ho velmi často na procházku do lesa, vemte ho někam na kamínky, na štěrk, na chodník, když se bavíme v době, kdy není takovýhle šílený vedro, aby ty polštářky se mu vlastně jako cvičily a aby se mu spevnily, aby se mu z nich stala taková malá podrážka, protože to dál ve svém životě bude potřebovat. Tak to je jenom takhle, takové malé okénko, jo, a díky za to, že se o ty malý vaše čtyřnohý kamarády takhle staráte. My si dáme další hity. Aneta Langerová, Srdcotepec na Hit Rádiu.

0: té kruze. 13:23, posloucháte Hit Radio. A dneska v pondělí 3. je Mezinárodní den vodního melounu. Tak proto je takový vedro, jo. Hele, studený meloun v tomhle vedru za mě nejlepší a klidně sladkej, anebo s mátou a fetou, sýrem, jako takový zdravý salát, proč ne? I to je jako výborný oběd. Na druhou stranu meloun je zelenina a ne ovoce, že jo, takže do salátu naprosto geniální. Zároveň je to asi jediná zelenina, do který klepeme jako na dveře, že jo. Zaťukáme, posloucháme, on nikdo neotevře, ale my posloucháme, jestli teda uslyšíme dutej zvuk nebo ne. Tohle je asi, není to fáma, takhle se opravdu dá poznat, jestli meloun je zralý a sladký, ale je to asi jako nejběžnější způsob, co každý kdy udělá. Já jenom nevím, jestli když jako zaťukám, jestli bych poznal, že zralej není, protože podle mě to vždycky dutý je. A říkám si, no tak jo, tak já myslím, že teď to bude dobrý. Pak ho rozkrojím, on je růžovej, že jo, bílý pecičky a je kyselej, nebo kyselej. No je kyselej, prostě není úplně sladký. Tak pokud jste na tom stejně tak jako já, že nemáte často štěstí na meloun, tak ještě tady, teď mám další dvě novinky, podle kterých byste mohli poznat, že je opravdu jako hodně zralej. Za prvý, to se vám bude líbit, jo, ta druhá ne. Za prvý, ta, která se vám bude líbit, je, najděte takovej ten flek, který je, ten žlutý flek na tom melounu. Ten musí být opravdu hodně jako krémově žlutý až oranžovej. Ono je to vlastně to místo, kde ten meloun ležel na zemi. To není nic špatného. Když je to bílý, no tak je to prostě o ničem, že jo? To tam moc dlouho nepobyl. Takže čím opravdu jako žlutější až oranžovější, tak víte, že dlouho ležel na té zemi a vyhříval se na tom sluníčku. No a ta druhá věc, ta vás bavit moc nebude, protože ta se dotkne naší peněženky. Čím těžší, tak tím lepší. Protože když je fakt jako až nezvykle, až nezdravě těžký, že si říkáte, bože, to bude stát nesmysl, tak to je známka toho, že by opravdu měl být hodně zralý, protože je hodně vodnatej, má v sobě extrémně vody a proto je tak strašně moc těžký. Takže nemáte zač, doufám, že to bude fungovat, a když dneska půjdete, že si dáte nějaký dobrý meloun a doufám, že nebude vyprodaný a vy tam nebudete stát úplně sami a koukat a říkat si, ach jo, tak mám zase smůlu. Úplně sám, jako kůl v plotě bude, tak to je Måneskin a to v hitu The Loneliest za chvíli tady u nás na Hit Radio.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Pozor, mimořádná zpráva. Desařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
5: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
6: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
7: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
8: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
9: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
8: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
9: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
8: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
9: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Plzeňsko a západní Čechy.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Lion Pain a Rita Ora na Hit Rádiu ve 13 hodin 37 minut s váma Jirka Pelnář a pokud jste právě teď za volantem, tak se ptám, máte pocit, že ten, kdo jede před váma, že snad ani nevychodil ani základku, že řídí zase jenom zleva doprava a říkáte si, proboha, co je to za řidiče? No, hele, na rovinu, stává se nám to často, stává se to každému z nás, prostě kdo hodně pravidelně jezdíme, tak občas na podobného řidiče narazíme. Nebo říče BMW, ale já tady mám zajímavost ze Slovenska. Tam totiž nově dostanou noví řidiči papíry, jenom pokud prokážou, že dokončili základku. Že aspoň mají základní vzdělání. A dokonce to platí i zpětně. Jo, to znamená, že se to bude překontrolovávat a budou muset prostě hledat někde nějaké vysvědčení ze základní školy. Dobrý, ne? A já si teď jenom říkám, teď mě to vlastně napadlo. Má to něco společného s tím, že náš premiér Babiš ze Slovenska teď chce jenom 8 let základky místo 9? Já nevím, viděl jste ho někdo někdy řídit?

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle.

0: Sebastian Rup Alíc na Hitrádiu, chviličku po 3:15. Je s vámi Jirka Belnář, přeju pohodový den, především i za volantem. Když už jsme se bavili před chviličkou o tom volantu a o řízení aut, tak protože je pondělí, tak jenom připomínám, že tím, že je pondělí, tak na Orlenu můžete ušetřit za benzín i za naftu. V pondělí totiž mají epické slevy, stačí mít jejich apku a sleva je vaše. Je tam koruna nebo 2 koruny na litr, záleží podle toho, co tankujete, že jo? No a pokud máte tank kartu Easy, tak tyhle slevy pro vás platí až do konce srpna každý den, jo? Ne pouze v pondělí. A zároveň na tank kartu Easy od Orlenu vám my na Hitrádiu dáme 10 000 korun. Konkrétně já v pátek mezi 12. a 15. hodinou, protože celý léto až vlastně do konce srpna, každý pátek, tak vždycky mezi 12. a 15. hrajeme hru Dokonalá desítka. Dám vám 10 otázek. Za každou správnou odpověď je 1000 korun, takže když odpovíte správně 10krát, desítka je vaše. Minulej pátek tak Radek vyhrál 8000, tak schválně, jestli ho zkusíte překonat. Ještě jednou připomínám, v pátek Dokonalá desítka mezi 12. a 15. tady na Hitrádiu společně s Orlenem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tuto topí tady taky, já chci klimaty, chceš taky.
3: Tuto topí?
4: Kde?

0: Jazzet. Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
1: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Hit Radio. Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Do zoo jsme se vydali společně se Shakirou tady u nás na Hit Radio, 13 hodin 57 minut. Lucie má pro nás připravené další nejnovější zprávy. Tam se dozvíme všechno, co potřebujeme vědět, nejenom z Česka, ale pochopitelně i ze světa, a dějou se neuvěřitelné divy. Podrobnosti tady za chviličku. Ještě předtím vás vezmeme taky za aktuální dopravou, takže pokud jste právě teď za volantem, dávejte dobrý pozor, ať víte, kudy radši nejezdit. A přejeme šťastnou cestu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Silničáři vás teď mohou zdržet na dálnici D5. Jejich vozidlo se pohybuje mezi kilometry 149 a 144 ve směru od Plzně na Rozvadov. Pokud máte další info z dopravy, pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. V srpnu mají dělníci v plánu další důležitou stavbu. Na začátku příštího týdne zahájí opravu na hradecké dálnici, a to v úseku mezi Libicemi nad Cidlinou a sjezdem na Poděbrady. Doplní mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: Provoz bude vedený v režimu 2+1+1, to znamená, stále budou dva jízdní pruhy pro každý směr. Kromě nového asfaltu také kompletně vyměníme čidla pro meteohlásky, abychom byli schopni lépe reagovat na aktuální počasí.
3: Oprava vyjde na 757 milionů korun. Web Státního zdravotního ústavu je po sobotním útoku hackerů opět v provozu a plně funkční. Laboratorních dat ani chodu ústavu se útok nějak netýkal, fungují odděleně. Pokračuje technická forenzní analýza, kvůli které ústav stránky po útoku zablokoval. Maďarská jaderná elektrárna pak by se do úterý mohla ještě udržet v současném omezeném provozu. Nadále se ale očekává, že si pokles hladiny Dunaje vyžádá její úplné odstavení. Elektrárna, která pokrývá za běžných okolností zhruba polovinu spotřeby energie v Maďarsku, využívá vodu z Dunaje ke chlazení. Pomoc s dodávkami energie už nabídli Slováci. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Státní hrady a zámky v Plzeňském kraji se letos těší oblibě. Dosud je navštívilo více lidí než loni. Jen v červenci si vstupenku koupilo bezmála 60 tisíc návštěvníků. Nejnavštěvovanější jsou tradičně Rabí, Velhartice a Švihov. Vyšvihl se taky ale zámek Kozel, který láká například na prohlídky pro děti.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
5: Podle předpovědi u nás bude dál hlavně jasno nebo polojasno. S teplotami v maximech kolem 35 stupňů. Na Šumavě pak hrozí občasné přehánky.

0: Posloucháte Hit Radio 21 Pilots, nám akorát teď přistáli tady na naší runway, no a tím pádem my můžeme pokračovat dál.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Jsou 2 hodiny odpoledne, takže zase tady máme naše malé okénko, kdy si spolu budeme povídat, takže WhatsApp Hit Radio 777-937-777, tak teď budeš haválinka a máme tady pro dnešek téma, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že v průběhu našeho života se v průměru člověk líbá s 19 lidmi. Jo, není to jako pusa, prostě normálně jako pusa, ale prostě jako líbání, jo. Francouzské líbání. Tak je to téma, který se dneska ráno řešilo i ve snídaní šampionů a u nás tady jako rezonuje v rádiu celý den, protože každý říká, jak jako 19. Někdo říká, cože až 19, ještě musím ještě se líbat teda jako s dalšíma třeba 6 lidma. A já říkám, cože, 19, to není možný, ne, tak 19 to není moc, ne, jako za celý život, jako líbačka. Tak jsem se ptal mých kolegů, říkám, co jste dělali prostě jako na základce, vy jste nehráli flašku na soustředění, na táborech nebo na oslavách. To bylo naprosto normální. A tak tím pádem je to téma, který dneska já beru i do našeho pořadu Pravda nebo bullshit. Co myslíte, mají
1: vědci
0: pravdu, když tvrdí, že 19 líbaček proběhlo v průměru nebo má proběhnout? Jak je to u vás? Dejte vědět, 777-937-777. Je možný, že tohle je opravdu jako ten průměr lidstva, nebo je to úplná blbost? Je to pravda nebo bullshit? Nechám to na vás.

0: Dualipa Love Again. Se nám docela hodí. Láska znova a znova a znova.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A o tom znova a znova si dneska povídáme. Zjišťujeme, jestli opravdu jsme v Česku jakože puritáni a nebo jsme promiskuitní líbači. Protože mám tady anketu nebo anketu výzkum.
1: Vědci
0: tvrdí, že v průměru se za život líbáme s 19 lidmi, jo? A já se ptám, jestli číslo 19 je blbost nebo ne. Jo. Za mě teda jo, jako na první dobrou, že já, nesmysl. Tak, a co si myslíte vy? Mám tady samozřejmě i hlasovky, tak nejdřív se dostaneme k ním, tak třeba tahle.
2: Ahoj rádio, teda mě už je teda něco přes 60, tak už něco pamatuju, ale myslím si, že jsem se dostal tak ke 40 pěkným Francouzákům. Jo, možná jsem něco zapomněl, ale 19 je málo, to určitě málo. Tak čau, Vašek.
0: Dostal jsem se v životě ke 40 skvělým Francouzákům. To někdo zdolává 8000 a někdo se dostává ke krásným Francouzákům. To dokonalá věta. Vašku, moc děkuju, tohle si budu pamatovat. Další hlasovka.
3: Ahoj Jirko, ohledně dnešního tématu, myslím si, že 19 je málo. Protože za sebe můžu říct, že 19krát nebo 19 holek jsem stihnul jenom na intru olíbat. Jako fakt to líbat, jo? Nemyslím nic jiného.
0: Jasně.
3: Takže si myslím, že za mě to je málo.
0: Děkuji moc, díky. Další zpráva. Ahoj, tohle je podle mě lež. Přesně jak si říkal, kdo za mlada hrával flašku, tak těch 19 hravě překoná. Tak kdo vyrůstal v 90, tak flaška to se hrálo prostě pořád, že jo? 80, to nevím, 70, tam to byl asi úplný úlet, takže všechny ty zábavy, já nevím, u vohně, že jo, když se prostě hrály tramský písničky, tak to asi šlo jako samo. Já si fakt myslím.
1: Vědci
0: vůbec nevidí do české lidské duše. A nebo jenom my máme nějakou jako svoji líbací bublinu a někdo to má úplně jinak. Další zpráva. Podle mě je 19 opravdu reálné číslo. Spousta lidí má jednoho partnera na celý život a spousta lidí zase hromadu partnerů na víkend. To je pravda. Je fakt, že se asi mezi náma najdou tací, kteří nám tady ten průměr vlastně jako snižujou. Ale bavíme se pořád jenom o té líbačce. Jak říkal Vašek, ke kolika skvělým Francouzákům jste se v životě dostali vy? To mě zajímá. Dokázali byste to vůbec počítat? Já si to po vás úplně nechci. To číslo jenom nad tím popřemýšlejte. My řešíme, jestli
1: vědci
0: mají pravdu, když tvrdí, že je to 19 lidí. Podrobnosti za chvilku.

0: Disturbed na Hit Radio, 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: 19 lidí v životě je číslo, které tady naši
1: vědci
0: tvrdí. Teda já teď říkám lidí a číslo, jo, ale tak v tomhle případě to tak bereme, protože to je statistika. Že 19 lidí jste prý jako v průměru olíbali. Nebo obecně člověk v průměru tak se líbá za život s 19 lidmi. Mně přišla zpráva z domova. Který je jenom hezká otázka. Ty jsi hodně pod průměrem, viď? Ano, samozřejmě. Tak, pánové, pokud

0: To je děs věc teda. Ale chápu, pokud to tvý číslo je samozřejmě úplně jako jinde, tak tam už ten vykousávač asi je. Další zprávy, které posíláte na 777-937-777, jsou vlastně jako stejného ražení. Jo, že 19 je pro vás opravdu nesmyslné číslo. A hlavní je, že se za to vůbec jako nemůžeme cítit ani špatně. Když se bavíme o líbání, že jo? A přesně, v době, kdy jsme hrávali flašku, tak to bylo naprosto normální. Jo, a začínalo to už na základce. Takže v tomhle případě já to dneska rovnou ukončím a říkám, že
1: vědci
0: jsou úplně mimo. Úplně mimo a vůbec neví. Jo? A nebo jenom my máme prostě nějakou jinou svoji sociální bublinu, ve který to tenkrát bylo naprosto normální. Ale za mě upřímně si myslím, že těch 19 je fakt blbost. Díky za vaše vzkazy. Další pravda nebo bullshit opět zítra ve 2 odpoledne na Hit Rádiu s Jirkou Pelnářem.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
4: Tohle je boží.
3: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
4: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
3: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
2: Hit Radio. Hit Radio.

chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

a Naděja na Hit Rádiu ve 14:35. Venku přes 30 stupňů, zítra bude skoro 40, tak doufám, že vás v těchto dnech nečeká žádný zotavování z nějakého lékařského zákroku. Třeba víčka, ty by se teď asi jako blbě hojili, jo, to člověk nechce. Na druhou stranu, pokud máte v plánu nějaký kosmetický zákroky, tak trošku si to promyslete, jestli vám třeba nevadí, že se stane, že vás třeba potom lidi ani nepoznají, jo. Dokonce i ti vaši úplně nejbližší. Ono se to stalo zrovna skoro okolností i Enriquovi Iglesiasovi, který teď dospíval na Hit Rádiu. Ten měl kdysi dávno, ještě když byl v Bravíčku na plakátech, tak měl u nosu takový velký mateřský znamínko, vystoupil jako tu velikou pihu, kterou si pak nechal odstranit. Když si ji nechal odstranit, tak už to bylo v době jeho jako obrovský slávy. A šel na svůj vlastní koncert, šel zadem a jeho bodyguard ho tam tudy nechtěl pustit. Normálně jeho bodyguard ho chytil za flígr a vyhodil ho ven s tím, že tam prostě nemá co dělat. On říká, como estás, jsem já, že jo, Enrique? Ne, ani náhodou. Tak to se doopravdy prostě jako stalo, jo? Nepoznal ho vlastní bodyguard, protože to jeho signifikantní znamínko najednou bylo pryč. Tak jenom pokud máte před sebou, jak říkám, nějaký kosmetický zákrok, trošku nad tím popřemýšlejte. Ale jinak samozřejmě schutí do toho. Bez debat. No doubt.

14 hodin 41 minut, tak samozřejmě máme tady ty šílený tropy, o tom žádná. Na druhou stranu jsou lidi, kteří z těch tropů vlastně ani nemusí mít těžkou hlavu, jako třeba Jiříkovský, anebo ex-ministr Pavel Blažek, protože momentálně v rámci bitcoinové kauzy, tak žalobkyně pro ně navrhla tresty 20 let pro Jiříkovského plus dalších 9 navíc a pro bývalého ministra Pavla Blažka 6,5 roku v chládku, takže ti si z toho, že budou tropy moc jako hlavu dělat, nemusí. Chládek mají zajištěný, ale samozřejmě je to jenom návrh. Celou bitcoinovou kauzu sledujeme, máme pro vás podrobnosti, uslyšíte to taky v nejnovějších zprávách. No a k tomu navíc, mezi 15. a 18. hodinou budete mít taky úsměv na rtech, protože dorazí naše odpolední show, která je opět připravena vás dohromady 180 minut v kuse bavit. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio, budu se na vás těšit opět zítra ve 12 hodin, kdy v pravý poledne znovu začnou naše oblíbené srdcovky. No a do 15. hodiny stihneme ještě Veronu, Coldplay a pro vás, pro všechny, kdo jste dneska fakt jako

0: pokračujte v té lenosti ráno. Kdy jindy, než v pondělí v tropickém počasí. My jsme si měli dovolit dát nohy na stůl. Tak to udělejte. Mějte se krásně, zítra ahoj, tady na Hit Radio.
1: Trailpark.cz. Hlína lítá vzduchem, brzdy pracujou na max. A tep letí nahoru. Sjed si Trailpark Klínovec. 30 km trailů, dřevěný překážky, wallridy a flow traily tratě. A najdeš tam i legendární enduro trať Illegal, která se umístila mezi 10 nejlepšími tratěmi na světě. Ať jedeš full gas, nebo hledáš jenom dokonalý flow, najdeš to na Klínovci. Trailpark.cz.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes, sir!
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na západě Čech.
1: Víkend sice skončil, ale vedra ty bohužel pokračujou dál. Naleďte si po 15. hodině Hit Radio FM+. Na divokém západě tady budu teda sám, bez Jakuba, ale společně budeme vzpomínat a taky hledat způsoby, jak naši předci, jak naši babičky a dědečkové zvládali vedra a co dělali proti tropickým teplotám.
2: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Provoz v regionu je aktuálně klidný. Podíváme se tak na uzavírky, na které teď můžete narazit. Pracuje se v centru Plzně. Neprůjezdná je kvůli rekonstrukci ulice Na Roudné a nově také nedaleká Bělohorská ulice. No a pozor taky v Klatovech, kde pokračuje rekonstrukce ulice 5. května. Jezdí se tam značenou objížďkou. Vaše další aktuální dopravní info pište k nám na WhatsApp a na číslo 720 870 237.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Soutěži.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
5: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
0: On air,
7: online
0: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
8: Je 15 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkártová. Pěkné odpoledne. Senior z Plzně naletěl podvodníkům. Slepě uvěřil, že s ním přes internet komunikuje FBI, která mu chce zachránit majetek a peníze. Postupně přišel o 1 000 000 korun a v ohrožení jsou i jeho nemovitosti v zahraničí. Přestože muže kontaktovala i česká policie, nadále věří podvodníkům. Nevěří ani bance a svým příbuzným. Mírsko dokončuje svoji největší letošní investici. Jde o rekonstrukci kanalizace, vodovodu, silnice a osvětlení v části Hodousice za více než 50 milionů korun. V obci nebyla kvalitní voda, chyběla tam splašková kanalizace. Za vypouštění septiků do dešťových svodů hrozily městu navíc i sankce. Dneškem přestaly platit některé typy občanských průkazů. Jde o papírové knížky nebo zalaminované karty, vydané před polovinou roku 2000. Podle rezortu vnitra je nejčastěji mají lidé narození před rokem 1936. Výměna občanky je zdarma. Pokud je to nezbytné, mohou úředníci přijet domů, do nemocnice nebo do domova pro seniory. Závěrem ještě fotbal. Sparta jako třetí český tým zasáhne do letošní kvalifikace evropských pohárů. V úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů zítra čeká Lyon, který ještě nikdy neporazila. Utkání na Letné zítra bude mít výkop v 8 večer. Odveta se bude hrát o týden později ve Francii.
1: Máte rozbité sklo? Výměny autoskel od profíků s více jak 30letou praxí jedině Autoskla VR Car Service v Plzni u Šrámka. Na Karlovarské, kousek nad Rondelem.
8: Na úterý nám předpověď pro západ Čech slibuje zpočátku jasno nebo polojasno. Odpoledne pak oblačno a objevit se můžou taky občasné přehánky. Teploty budou vyšší než dnes, dostanou se mezi 36 a 39 stupňů Celsia. Teď už si slovo bere David Brabec.
0: Hit Radio FM Plus.
9: Krásný odpoledne, chviličku po 15. hodině, od Aše až po Prahu. Dokonce i v bývalém vojenském bunkru Jásir ladíte divoký západ, který uvádí dva lístky na Chodrockfest. Komu je dneska největší vedro a taky vás vezmeme na to nejutajovanější místo v celé zemi, které máme jako na potvoru u nás na západě Čech. Krásný pondělní odpoledne, teď Ed Sheeran.

Krásný odpoledne, tady je divoký západ Hitrádia FM+. Já vás právě teďka vezmu na místo, které bývalo vůbec nejutajovanější v celé České republice. A jo, máme ho tady u nás na západě Čech. Vedle malého a velkého Hlavákova, kousíček od Žlutic, leží totiž bývalý vojenský bunkr. Jmenuje se Jásir. A ten totiž někdy v 70. letech tak vybudovala sovětská KGB. Ty Sověti si na stavbu tohohle bunkru přivezli úplně všechno. Žádnej Čech se do té stavby nesměl zapojit a dokonce ani místní netušili, že tu něco takového je. Bunkr býval úplně soběstačný. Měl nádrž na 45 000 litrů vody. Uměl si vyrábět vlastní elektřinu a taky sám si čistil vzduch. A jak jsem říkal, bylo to nejutajovanější místo v celé zemi. Čemu tenhle ten bunkr sloužil, to vám řeknu za chviličku, ale vy si do něj můžete vypravit. Během prázdnin je otevřen každý víkend a měl by v něm být fakt skvělej chládek.

0: Hit Rádia FM Plus, krásný odpoledne. Před chvilkou jsme vás vzali na to nejutajovanější místo, který jsme v celé České republice měli a máme ho pod nosem. Tady u nás na západě Čech je to bunkr Jásir nedaleko Žlutic a ten v minulosti sloužil ke komunikaci s Moskvou. Asi 3 kiláky od toho bunkru byly umístěny antény, díky kterým měli důstojníci přímý spojení s Kremlem. Co si povídali, to si úplně jako nedozvíme. Ale ten bunkr po odchodu Sovětů v roce 91 převzala armáda a dlouho přemýšlela, co s ním. Nakonec se ho v roce 2015 rozhodla prodat a pořídili si ho místní nadšenci, kteří ho vyklidili a otevřeli veřejnosti. Vy se tam můžete podívat, otevřeno je každý víkend, hlavně o prázdninách a podrobnosti najdete na www.jasir.cz.
1: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
2: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
1: Klimatizace co topí?
2: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
1: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
4: Plzeňské filmové večery z finále Plzeň jsou zpět. Užijte si od července do září nové české filmy i zahraniční trháky. Bardotky, drama, 6 gramů, bojovník, někdo to rád v Plzni nebo po večerce. Putovní letní kino navštíví Galerie města Plzně, Kafe Smetanka, Pivovar Burgmistr, Plzeňský Prazdroj, Roští i Lochotínský amfiteátr. 6 filmových večerů pro děti chystá rodinné kino u Matoušů v muzeu v přírodě v Plzni Bolevci. Program a vstupenky najdete na festivalfinale.cz. Hlavním mediálním partnerem je Hit Radio FM+.
5: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
6: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení. Vyber si z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a komíník, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. beanstaňkov.cz.
7: Skali, dobrý den.
8: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
7: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
8: A hlavně zasucha. Zasucha, my máme novej trávník.
7: Píšu si, zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
8: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Plzeňsko a západní Čechy.
9: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
10: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Zdravíme západní Čechy, tady je divoký západ Hitrádia FM+. Schválně, víte, komu je dneska největší vedro? Nejsem to ani já, nejste to ani vy. Nechtěl bych být dneska nátělníkem bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka. Za to, co předvedl v bitcoinový kauze, mu teďka hrozí 6,5 roku. Všichni o tom píšou, Bára to má taky ve zprávách a sám pan Blažek teďka kouká prej jako opařenej. Hele, tímhletím chládkem řešit vedra v létě, to asi úplně nechtěl.

0: Krásný odpoledne, tady je divoký západ Hit Rádia FM+. V tomto týdnu nás čeká asi největší hudební akce letošního léta. Mluvím tady o pátku, ano, 7. srpen, Letenská pláň a Marek Ztracený, největší koncert v jeho životě. Tam prostě chcete bejt. Blbý je, že těch lístků už moc není, ale my jsme si řekli, že pro vás uděláme ještě něco. Přece jenom jsme mediálním exkluzivním partnerem tohohle koncertu. Marek je od nás ze západu Čech a tak nám tady nechal ještě pár lístků. Pár lístků, o který si zítra zahrajeme. Zítra ráno, někdy kolem 7-8 ráno, totiž schováme tyhle ty lístky u některé ze ztracených hlaviček, který na západě Čech máme. Marek Ztracený tady společně s náma před pár lety nainstaloval 3 ztracené lavičky. Jedna je v Plzni, další je v Lokti a pak je taky na Pancíři na Šumavě. A zítra u jedné z těchto hlaviček schováme lístky na Letenskou pláň. Když si nás naladíte po 9. hodině v úterý 4. srpna, tak navíc dostanete i taky indicie, kde ty lístky přesně budou. Držím vám palce, protože zítra to budete potřebovat.
1: Baru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
2: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
1: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino. Balení jen za 239 korun.
0: Je s váma divoký západ, Hitrádia FM+. Máme WhatsApp a vy se ho nebojíte použít. 720 870 237. Tak právě tam mi přišlo asi 6 dotazů na téma, jak je to s tím Markem Ztraceným a s těma lístkama. Já to ještě celý zopakuju. Protože nikde se o tom nedočtete, nikde to nepíšu. Zítra, a samozřejmě kolem 9. hodin, budete mít velkou příležitost. A někde u ztracené lavičky Marka Ztraceného můžete najít lístky na páteční koncert na Letenskou plán, kde vystoupí právě na západu Čech Mára Ztracený. Je to buď to na Pancíři, nebo v Lokti, anebo v Plzni. A jednou z těchto těch míst. Zítra po ráno objeví lístky a na vás je, abyste je našli. Podrobnosti budou jenom Eteru, tak nás plaťte zítra pěkně od rána.
3: A s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
5: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
6: Hit Radio FM+.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Katka Marie Tichá, krásný odpoledne, posloucháte Hit Radio FM+, tak co víkend? Užili jste si ho a ladili jste naší summer party. Já jsem to teda mohl poslouchat jenom v neděli, ale musím říct, že jeden song mi tam drobet chyběl. Nevím, jestli to je moje chyba, nebo tam naší hudební dramaturgině vůbec jako nezařadila. Mně tam chyběla ta titulní píseň z Pobřežní hlídky. A vzhledem k tomu, že jsem jako moderátor, že tady trošku nad tím playlistem umím vládnout, tak si

0: Když se řeknou Red Hoti, tak vám 100% naskočí tenhle song Californication. Posloucháte Hit Radio FM Plus, Divokej západ. My se teď ještě před zprávama mrkneme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Řidiči, dávejte si teď pozor na jižním Plzeňsku. Nehodu máme hlášenou na hlavním průtahu obcí Borovy, kde osobní auto narazilo do plotu. Na místě už by teď měla být policie. No a pozor si dávejte taky v Kyšicích nedaleko Plzně. Na silnici je tam rozlitý olej a může to tam dost nepříjemně klouzat. Na vaše další aktuální informace z dopravy čekáme u nás na našem WhatsAppu 720 870 230.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Chcete studovat vysokou školu, ale nemůžete se zúčastnit denního studia? Využijte možnost kombinovaného studia v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, ukončeného titulem bakalář či inženýr. Výuka probíhá o víkendech v Klatovech, konzultačním středisku České zemědělské univerzity. Více na www.uhlava.cz.
7: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trail parku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dni plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
8: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: 16 hodin jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkártová. Dneškem se uzavřel bazén v Plzni na Lochotíně. Jeho vnitřní část čeká tradiční letní údržba. V provozu proto zůstává pouze areál venkovní. Otevřený je od 9 do 19 hodin. Dočasně je navíc snížené vstupné. Vnitřní areál bude uzavřený do 16. srpna. Pořádně rušno zítra bude ve Stříbře na Tachovsku. Proběhne tam totiž taktické cvičení složek IZS. Konat se bude v budově úřadu práce a taky v jeho okolí, kde proto bude omezený pohyb. Neprůjezdná pak bude dočasně ulice U Kaple, a to v úseku od křižovatky s ulicí Ořechová ke křižovatce s ulicí Revoluční. S rozsáhlým požárem lesa teď bojují hasiči na Příbramsku poblíž Nalžovic. Podle prvotních informací zasáhl plochu asi 4,5 hektaru. Hasiči kvůli tomu vyhlásili druhý poplachový stupeň a do hašení se zapojili i dva vrtulníky. Místo požáru bude monitorovat i dron. Fotbalisté Plzně se v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy utkají s poraženým ze souboje v kvalifikaci Ligy mistrů mezi Berševou a Červenou zvezdou Bělehrad. Úvodní zápasy jsou na programu 20. srpna, odvety pak o týden později. Plzeň začne dvojutkání venku.
10: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Podle předpovědi u nás zítra bude zpočátku jasno nebo polojasno. Během odpoledne pak může být i oblačno a dorazit mají občasné přehánky. Na teploměrech naměříme mezi 630 a 930 stupni. Tolik počasí, teď už pokračuje pondělní Divokej západ.
9: Hit Radio FM Plus.
0: Krásný odpoledne, chviličku po 16. hodině mám pro vás skvělou zprávu. Za chvilku někomu z vás dáme lístky na Chodrock Fest. Buďte s náma.

0: Jay-Z, Alicia Keys, posloucháte Divoký západ, Hit Radio FM+, co za chvilku třeba Marek Ztracený a dáme si taky Linkin Park. Už teďka vás ale vezmu do Domažlic za 14 dní, velká věc. Chodrock Fest a skupiny jako třeba Dimitri, Pokáč, Argema, Poletíme nebo Krucipisk. Je tady někdo, kdo by tam chtěl? Jestli jo, tak pro vás mám číslo 720 870 237, tohle je naše soutěžní linka. A já si podívám, jestli tam teďka někoho máme. Haló, haló, tady Hit Radio FM+, kdo tam? Ještě jednou. Haló, haló, už se slyšíme? Sakra, já tady s tím neumím, tyjo. Normálně jednou za čas tady vysílám. Haló, haló, Hit Radio FM+, kdo je v našem éteru?
1: Václav, čau.
0: Václave, ahoj, odkud tam voláš?
1: Z Horažďovic.
0: Z Horažďovic, tak to není úplně zas taková dálka na Chodrock Fest, i když za těma kapelama by si člověk i zajel, viď? Chodrock Fest, máš na to nějaký vzpomínky, už tam někdy byl?
1: Byl jsem před 4 lety a super.
0: A můj dotaz, jo, jedeš tam na pátek, na sobotu, oba dva dny?
1: Tak teď už asi oba dva.
0: No a víš, že sobotu zavírá afterparty Hit Radio FM+, jo?
1: Budu tam.
0: No tak doufám, že tě tam uvidíme, že se tam uslyšíme, já tam budu taky. Gratuluju moc krát, další lístky, tak ty budeme mít zase zítra tady v nejposlouchanější odpolední show na západě Čech. Václave, zůstaneme ještě chviličku na drátě, já si tě zapíšu, no a vám všem posílám Train 50 Ways to Say Goodbye a přeju nádherný odpoledne s náma. Zítra DMFM+.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.

0: v aute nefungovala klimatizace. Marek ztracený, obuj si mé boty. Za chvilku ne a taky Linkin Park. Teď se koukneme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dávejte si stále pozor na jižním Plzeňsku. Jak už od nás víte, k nehodě tam došlo na hlavním průtahu obcí Borovy, kde osobák narazil do plotu. Vyšetřování by mělo končit zhruba do půl hodiny, pak už tam projedete zase plynule a bez zdržení. Další info z dopravy můžete psát k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
9: Ve čtvrtek bude mým hostem doktor Jiří Liška, vedoucí klinické jednotky Centra pro farmakologii a analytiku. A povídat si budeme o klinickém hodnocení léčiv. Co to přesně znamená, jak probíhá a proč z něj nemít obavy, uslyšíte v rozhovoru.
8: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Rádiu FM+.

Nádherný odpoledne přeje Divoký západ a pěkný pondělí, jestli to trošku jde. S váma je David Brabec, no a my se teďka podíváme na extrémní, ale opravdu extrémní sucho a hrozbu před požáry. Od dneška platí výstraha před rozděláváním ohňů. Si možná řeknete, jaký trouba v tomhletom vedru, tam je nějaký 35 stupňů, kdo v tomhletom bude dělat jako nějaký táborák, že jo? Jenomže ono to může být mnohem nevinnější. Stačí třeba, když člověk jako špatně típne cigáro na procházce mezi poli a najednou je to obrovský požár, který najednou musí hasit 10 cisteren. Buďte dál s náma a my se za chviličku podíváme na to, jak ty obrovský vedra zvládali naši předci, naši dědečkové a naše babičky.

posloucháte Divoký západ, Hitrádia FM+, hezký pondělí, venku máme nějakých 33 stupňů a zítra ještě trošku přitopíme pod kotlem. No a tak si říkám, jak vlastně ty naše babičky a dědečkové zvládali podobná vedra, vždy přece jako za nich žádný klimatizace nebyly. No jo, ale taky nebyly takový vedra. Prostě planeta se otepluje a kdo si to nechce přiznat, tak ten má hlavu jenom proto, aby mu nenapršelo do krku. A pak je tady taky samotná architektura. Dneska se všechno staví z betonu a skla. Je to hezký a moderní, ale spousta staveb díky tomu působí jako skleník. To je pravý opak vůči barákům, kde jsou metrový zdi. Taková chalupa je třeba přírodní klimatizace sama o sobě. Tak třeba tohleto může popíchnout člověka k návštěvě babičky, ona si to určitě zaslouží. Já bych u ní byl hned, a to klidně na celý prázdniny jako za mnou.

Rádio, když si pod sluncem dáváte dobrý drink. A nikdo vás neruší. To je pohoda s vaším Hit Rádiem. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Jenom hity.

0: nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně víme o jedné nehodě, na kterou můžete narazit. Stala se na Tachovsku v Chodové Plané. V ulici pohraniční stráže bourala dvě osobní auta. Místo je průjezdné, ale s opatrností, tak se tam možná připravte i na kratší zdržení. No a vaše další aktuální dopravní info pište k nám na náš WhatsApp. Číslo je 720 870 237.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
0: 17 hodin krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Vláček, který jezdí do zoologické zahrady v Plzni, hlásí změnu. Ode dneška je z technických důvodů mimo provoz. Jezdit nebude během pracovních dnů. Linka 76 tak nadále zůstává v provozu jen o víkendech, zatím až do odvolání. Nemění se ani její trasa z náměstí Republiky do zoo a zpátky. Zaměstnanci nemocnice v Domažlicích snáze zaparkují. Špitál totiž v červenci zahájil výstavbu nového parkoviště za 2,5 milionu. Bude ve svahu severně odstávajících parkovacích ploch a nabídne místo až pro 8 desítek osobních vozidel. Hotovo by mělo být ještě letos v září. Žalobkyně navrhla tresty v bitcoinové kauze. Případ souvisí s darováním kryptoměny s pochybným původem v hodnotě skoro miliardy korun rezortu spravedlnosti. Pro exministra Blažka žalobkyně navrhuje 6,5 roku. Pro již dříve odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiříkovského pak 20 let. Zápasem proti Američanům dnes vstoupí hokejová osmnáctka do Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu. Svěřenci kouče Nedvěda se pak ve skupině B utkají také s Německem a Finskem. Dnešní a zítřejší duel začnou v 9 večer našeho času. Středeční souboj se Severany pak o 2 hodiny později.
9: Klatováci, Šumaváci, máte rozbité sklo? Autosklo na vaši káru vyměníte v Klatovech ve VR Caru. Autoskla VR Car Service. Nově v Klatovech doktora Sedáka za Sběrným dvorem.
0: Zítra u nás na západě Čech bude většinou jasno nebo polojasno. Odpoledne pak přechodně oblačno a objevit se můžou občasné přehánky. Teploty se v maximech dostanou až na 39 stupňů Celsia. No a teď už si slovo opět bere David Brabec.
7: Hit Radio FM Plus.
8: Zlepši si náladu.

Warren, tady je Divoký západ, Hit Rádia FM+. Tak co, jaký byl víkend? Možná jste potkali třeba někde nějaký policajty. Opět proběhla velká akce, zaměřená na všechny hospody, nálevny a taky restaurace. Kontrolovalo se, jestli se náhodou nenalejvá mladistvím, že jo, půlka prázdnin, ono to k tomu svádí. Teďka, podle našich informací Divokého západu, ale pokračuje další policejní akce, která je zaměřená přímo na šoféry. Nikde o tom úplně nepíšou a taky se to nikde jinde úplně moc nedozvíte. Já to vím od samotných policajtů, tak prosím vás na těch silnicích na sebe dávejte pozor a dodržujte vše, co je nutné. Teď Kid Laroi a Justin Bieber.

0: krásný zbytek pondělka přeju celému západu Čech od Aše až po Prahu. Posloucháte Hit Radio FM Plus a myslím, že málo komu se na hlavě tak moc roztéká máslo jako trenérovi plzeňské Viktorky. Jedna prohra, jedna remíza a tribuny si hnedka přejí konec kouče Martina Hiského na plzeňské lavičce. A já říkám, lidi, klid. Jako, já vím, že vy byste z lavičky vedli celý tým líp. Já vím, že vy tomu rozumíte a že tribuny jsou plný expertů. Ale víte co, jo? Viktorka přece není kapela, aby pořád vyhrávala. Vděční, když se vyhrává, věrní, když se nedaří, na to nezapomeňte. A kdybyste chtěli na další domácí zápas, tak můžete, a to v sobotu 15.8. od 20 hodin v Dusan Aréně vyzveme Zlín.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
2: Ahoj Richarde, vítám tě u nás v éteru.
3: Ahoj, přeju všem krásný den.
2: Tak ale vidím, že ty máš dneska dobrou náladu. Nepřinesl jsi sebou, kromě dobré nálady, nějaký nápady, co podniknout ve volném čase?
3: Jo, mám něco, co nečekáte.
2: Tak ale šup sem s tím, povídej, jsem napnutý jak šandy.
3: Mám takovou neúplně podpultovku, spíš zapomenutý klenot. Já jsem totiž teď objevil balt a chci ho dneska jako hodně vychválit.
2: Takže, jestli se nepletu, jsme v Polsku, že?
3: Jo, a to jsem nevěděl, to je naše nejbližší moře. My jsme tam byli autem z Prahy za 6 hodin. Úplně zázrak. A jsou tam normálně takový ty dlouhý písečný pláže, jak v Itálii. A vyrostlo tam strašně moc vymazlených nových rezortů, kde za málo peněz máš jako hodně muziky.
2: No nekeci, ale tak to zní jako velmi lákavě.
3: No já koukám jak vyvoraná myš, jako fakt se mi tam líbilo. Tak můžete na Slevomatu mrknout na tohle, je to zase změna.
2: A jak koukám, otevřel jsem si tady mapu a ono je to opravdu kousek.
3: Ten. No a máš plnohodnotnou koupačku, jako pěkný to bylo. Takový nový Chorvatsko, akorát s tím, že ta úroveň ubytování je tam jako jinde. A těch nabídek na dovču u Baltu je teď na Slevomatu fakt hodně, takže doporučuji, kde můžu. Vyrazte.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Je s váma divoký západ, Hitrádia FM+. Máme WhatsApp a vy se ho nebojíte použít. 720 870 237. Tak právě tam mi přišlo asi 6 dotazů na téma, jak je to s tím Markem Ztraceným a s těma lístkama. Já to ještě celý zopakuju, protože nikde se o tom nedočtete. Nikde to nepíšou. Zítra kolem 9. hodiny budete mít velkou příležitost. A někde u ztracené lavičky Marka Ztraceného můžete najít lístky na páteční koncert na Letenskou plán, kde vystoupí právě na západu Čech Bára Ztracený. Je to buď to na Pancíři, nebo v Lokti, anebo v Plzni. Na jednom z těchto míst se zítra po ránu objeví lístky a na vás je, abyste je našli. Podrobnosti budou jenom v éteru, tak nás laďte zítra pěkně od rána.

0: Ladíte divoký západ, Hitradia FM+, už za chvilku třeba Leony, anebo Skript, Vilájem. Teď tipy na to, co s volným časem. Kam vyrazit? Už dneska se v centru Plzně otevírá Inspiral Garden v Šafaříkovo sadech, tak tam můžete vyrazit za skvělou hudbou a taky nějakým koktejlem. 7. až 9. 8. můžete zase vyrazit na Tachovské městské slavnosti. Podrobnosti najdete v sekci Kam vyrazit na našem webu. A pak je tady jedna věc, a to čeká Klatovy. Opravdu historický hokejový večer. Ve čtvrtek 20. srpna se tam poprvé představí dva extraligové týmy. Od 5. odpoledne proti sobě nastoupí HC Škoda Plzeň a HC Energie Karlovy Vary. Volnej předprodej vstupenek za 100 korun startuje ve čtvrtek 6. srpna v 10 dopoledne. Kapacita stadionu je omezená, takže s nákupem opravdu jako neotálejte a podrobnosti najdete právě na webu Hitradia FM+.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Léto v Karlových Varech má svou scénu. Přijďte na Summer Stage by Thermal. Užijte si pátek i sobotu na hotelové terase s výhledem na řeku. Koncerty, stand-up komedy, drinky a skvělá atmosféra. Koncerty jsou zdarma. Program najdete na www.thermal.cz.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio FM+.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dopravní komplikace dál trvají na Plzeňsku v obci Kyšice. Přímo na hlavním průtahu je tam rozlitý olej, takže silnice může klouzat. Na místě už by teď měli být i hasiči. Další info z dopravy pište na WhatsApp 720 870 237.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
2: Tohle je boží.
0: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
2: Ať tady číhá cokoliv. Jsme vybaveni.
0: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašem Cinestaru od 6. srpna.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
5: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Česko zažívá další tropické dny. Města proto nabízí možnosti, jak se ve vysokých teplotách schladit a zároveň si užít čas v přírodě, navštívit památky nebo si zasportovat. Doplní ředitel Czech Tourism František Reismiller.
8: Brno zpřístupnilo klimatizovaný rytířský a sněmovní sál nové radnice, kde si mohou obyvatelé i návštěvníci občerstvit vodou. Kuriózní možnost, jak uniknout vysokým teplotám, mají lidé ve Zlínském kraji. Zimní stadiony nabízejí veřejné bruslení. Na let mohou zájemci vyrazit v Kapka rezortu ve Lhotě u Vsetína, stejně jako ve Vsetíně a od příštího víkendu pak i v Kroměříži.
7: Lidé se vyrážejí také schladit do tuzemských jeskyně nebo do historických podzemí. Tady jsou nízké teploty stále bez ohledu na počasí venku. Odbory opět vyzvaly vládu a premiéra k jednání o navýšení platů pro příští rok. Andreje Babiše žádají o stanovení termínu schůzky, jak uvedli v otevřeném dopise. S žádostí o zahájení vyjednávání přišly odbory poprvé už začátkem dubna. Tisíce lidí se v Dublinu účastní veřejného rozloučení s irským zpěvákem Glennem Hansardem. Mnoho truchlících vyprávilo příběhy o setkání s ním. Popisují ho jako jednoho z největších irských hudebníků všech dob. Glenn Hansard zemřel minulý týden při nehodě na motorce. Bylo mu 56 let. Hokejisté Kladna dnes zahájili další část přípravy na novou extraligovou sezonu. Pod novým trenérským štábem v čele s Radimem Rulíkem vyjeli na let s kompletním kádrem, ale bez legendárního útočníka Jaromíra Jágra. Jeho role zatím zůstává otázkou.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
7: V noci většinou jasno, polojasno, teploty klesnou na 22 až 17 stupňů, v údolích bude kolem 14. Zítra opět horko, zejména v Čechách později možnost bouřky nebo přehánky, jinak jasno, polojasno. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů, během dne mírný jižní vítr na Moravě přechodně zesílí.
9: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, Hit Radio Classic je tu a to znamená to nejlepší z 80., 90. a milénia. A ano, i dneska to bude nabitý. Belinda Carlisle, Elton John, Jimmy Somerville a teď už Britney Spears.

June Mile Kingston a Jimmy Somerville v éteru Hit Rádia. Krásný večer. 6 minut po 18. Ten víkend byl super, co? No, jste rádi, že jsou zpátky tropy? Takhle, dneska padl, prosím vás, další rekord. Neuvěřitelný, my jsme teď tak rekordní, to je skvělý. Ten původní rekord, což si možná vybavíte, byl 39,7 stupně, jo. A na Jižní Moravě to teď, jakoby, nebo na Moravě to teď ještě posunuli a je to 39,9. Moc hezký. Posíláme sílu na Moravu a trošku ochlazení, nevím, jak vám ho předat, ale držte se, prosím vás, neroztečte se. Jo, vlažná sprcha, vlažný pití, jo, víc toho nemám. Naskočit do bazénu ideálně, pokud máte, no, anebo zajít k sousedům na klimatizaci.

Trocha motivace na pondělní večer. Belinda Carlisle za námi na Hit Radio. No a samozřejmě Hit Radio Classic, a to znamená to nejlepší z 80., 90. a milénia. Prostě songy do každého počasí, což se nám rozhodně hodí, zvlášť v těhle vedrech. A i za chvilku nás čekají jakoby dost legendární věci, jo. Elvis, v pohodě, jo, taky Anna K, jo, taky v pohodě, tohle taky určitě znáte. Takhle, to nejde neznat, jo. Come on, Eileen, Dexys Midnight Runners už za chvilku do vašich uší.

0: CZ.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
6: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
7: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 15. srpna v amfiteátru v Lokti. Těšíme se na vás.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

skvělý, co? Elvis, A Little Less Conversation v éteru Hit Rádia. A otázka, chodíte rádi nakupovat? Takhle, teď možná jo, nebo minimálně doporučuju, já jsem třeba dneska takhle šla do drogerie, jo. A já jsem tam jako fakt něco potřebovala, ale motivace byla i lehce postraní, protože jsem tam přišla a tam mají klimatizace, mají tam několik asi těch jednotek, nevím, každopádně je tam fakt příjemně. A já jsem zjistila pak najednou, že už asi 10 minut stojím na jednom jediném místě a čtu si normálně jako popisky na krabičkách. Moc nevím, co to bylo. Vím, že to bylo něco proti komárům, ale jinak netuším. A stála jsem tam jenom proto, že jsem stála přímo pod tou klimatizací. Já teď stojíte a jde na vás ten chladňoučkej vzduch a vy se tak najednou jako vypnete a jste vlastně jenom rádi, že existujete. Tak možná nic nutně nepotřebujete, ale hele, podívat se do krámu, co mají novýho, jestli mají nějaký pěkný slevy, ochladit se, jo? Za to stojí fakt, doporučuju, výborný marketingový tah mít v krámě klimatizaci. No, my zase máme ty nejlepší hity a to je taky skvělý. Za chvilku Albáňo a Romina Power a teď Alanis Morissette.

To už je klasika. Felicita Albánu a Romina Power v éteru Hit Rádia. Jo, my tady po večerech takhle spolu brouzdáme v té historii. Je to skvělý, je to skvělý. Dáváme si hity, které dobře známe, jo, protože prostě je máme v hlavě někde schovaný. Za chvilku třeba Madonna a Vogue. Jo, taky Buty a Nad stárem koní. To už jsou prostě jasný klasiky. Znáte je. Na tohle jste možná ale malinko zapomněli. Alicia s Etik, I Am, I Feel. I to si dáme už za chvilku, tak buďte s námi a hezký večer.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
2: Maxi, kdo vybírá podlahu?
3: Ty.
2: A kdo jí položí?
3: Já.
2: Super, jedeme do Baumaxu.
4: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
2: Luxusní vzhled.
4: Snadná pokládka.
2: Akce platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

Lisa Stansfield, All Around the World, posloucháte Hit Radio. A už jste ho měli dneska? Ne, počkejte, to není legrace. Dneska slaví, řekla bych, jedna z nejlepších věcí, co si v létě můžete dát. Jo, no, pomíjím nanuky. Jo, každopádně, co se týče toho přírodního světa, dneska je den vodního melounu. A jako, hele, ať už ho máte rádi na měsíčky, jo, nebo na kostičky, nebo si do něj přidáváte nějaký podpůrný látky, to už je na vás. Ale prostě vodní meloun je jedna naprosto fantastická, dokonalá věc. Navíc je v něm spousta vody, takže vás jako hydratuje, jo, a tak dále. Samozřejmě někdy může být těžký poznat, jestli je zralý. Existuje na to už dneska spousta typů, že jo, jak takový ty skvrny a tak. Pak jsou lidi, kteří prostě přijdou, plesknou meloun a vědí, což je fantastický a vypadá to v obchodech vždycky, no nic, jako ze specifických filmů. Každopádně ano, dnes je den vodního melounu. Pokud na něj máte chuť, běžte pro něj teď. Věřte mi, bude vám naprosto fantasticky, až ho celý zládujete. A já k tomu posílám další skvělý hity. Za chvilku A1, Caught in the Middle a teď To Unlimited, Jump for Joy.

Caught in the Middle, posloucháte Hit Radio, hezký večer. 19.19, něco si přejte? Doufám, že máte splněno. Ano, i tohle za vás řešíme, jo, abyste to stíhali, tyhle chvilky štěstí, který si můžete dopřát. No a taky si dáváme ty nejlepší hity, protože ty prostě potřebujeme, jo. Je to mnohokrát vědecky prokázaný, hudba zlepšuje náladu. A ještě, když to má trošku tu dávku nostalgie, jo, to je podle mě mnohonásobně vyšší ta hodnota. Takže za chvilku třeba tohle. Desireless, taky Bryan Adams nebo Petr Hapka. Dobrý, ne?

0: N+.
1: Zlepši si náladu.
2: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď. A já si říkám, Bůh jen cuť.

Krásná věc, Petr Habka a Lucie Bílá, dívám se, dívám v éteru Hit Rádia. No a pozor na ty recidivisty, to je strašný normálně. Policisté na Budějovicku měli opět plné ruce práce. Opět chytali jednoho takového útěkáře, jo. Normálně, on teda je docela, má tvrdou skořápu tenhle chlapec, jo. Každopádně na útěku teď urazil asi 5 kilometrů. Ano, je to želva, jmenuje se Leo a opět zdrhnul z výběhu. On to teda neudělal poprvé, prosím vás, to je opravdu desetiletý samec, který těm majitelům utíká pravidelně. Já si nemyslím, že by se měl doma špatně, jo, prostě je to dobrodruh. Naštěstí je to teda želva, takže ačkoliv na želbu běhá celkem dobře a rychle, tak ho našli, jo. Normálně na hlavní silnici ho našli, jak si to šine prostředkem pruhu, velmi bezpečné, jo, to nedělejte, prosím vás. Děti, nechovejte se jako tahle želva, prosím vás. No, tak takhle gratulujeme pánům policistům, že ho dohonili. Jakoby, myslím, že to musel být pořádný trénink. Každopádně, jestli máte doma takovýhohle útěkáře, tak aspoň víte, že v tom nejste sami. Pokud byste chtěli zvířátko, bojíte se právě, že vám uteče, no tak želva je za mě vlastně nejlepší varianta, protože uteče, ale ne moc daleko. Doufejme. Další hity právě teď. Life is too short.

0: Strangles dohrávají v éteru Hitrádia. Krásný večer. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A věřím, že zvlášť takhle při pondělku to prostě bodne. Jo, na chvilku tu hlavu vyčistit, na chvilku se jenom zastavit. U některých těch songů prostě to pomáhá. Jo, proto třeba už za chvilku Enya. Ta tohle umí fantasticky. Čekají nás taky Buggles. No a čekají nás taky Goo Goo Dolls. Give a little bit, už za malou chvilku, tak buďte s námi.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem doktor Jiří Liška, vedoucí klinické jednotky Centra pro farmakologii a analytiku. A povídat si budeme o klinickém hodnocení léčiv. Co to přesně znamená, jak probíhá a proč z něj nemít obavy, uslyšíte v rozhovoru.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+.

0: dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Vy jste měli nějakou takovou speciální výmluvu. No.
2: Je pravda, že břicho aspoň jako nezjistíš. Když se vymluvíš třeba na teplotu, tak ti šáhne, že jo, na tu hlavu a
1: tím jsem začal.
2: Dobrý.
1: Jo? Tím jsem začal a pak jsem pochopil, že jako existuje věc, říká se tomu, nevím, jestli to znáte, teploměr, jo, a že ten úplně nevokecáš, jo. A ono stačilo, když ona přišla, koukla na mě, šáhla mi takhle na to čelo a tak jo, tak se, Míšo, tak se obleč, svačinu máš tam a jdeme, jo.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Nedostal ses na střední? Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Vyber se z naší nabídky. Gymnázium pro denní studium, obchodní akademie a podnikání, denní i dálkové studium a kominík, jednoleté zkrácené studium, dálkově. Přijati mohou být i žáci se zdravotním znevýhodněním. Soukromá střední odborná škola a gymnázium Bean Staňkov. Škola pro rozvoj životních šancí. Bean Staňkov.cz.

0: Krásný večer, 8. hodina je tu, s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. No právě teď Jay-Z a Beyoncé.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

skvělá věc. Travel to Romantis, Ace of Base na Hit Radio. Krásný večer. A co dnešek? Pondělí. Pondělky jsou těžký. Jo, to je jasný, ale... Třeba jste měli hezký den, jako takhle. Vědci teď spočítali, jak by měl vypadat ten dokonalý den, jo? A ideálně bychom ho měli mít asi vždycky, jo? Každopádně, práce maximálně 4 hodiny. Nevím, co na to řekne váš šéf, zkuste se zeptat. No a zbytek by měla být zábava, jo? Což mně se třeba docela líbí, otázka, jak moc je to praktický, ale jinak jo, 4 hodiny denně pracovat, 6 hodin věnovat rodině a partnerovi, tam se to dá asi nějak, že jo, podělit, 2 hoďky si zasportovat, to teda každý den nevím, 2 hodiny sportovat, možná, když by to bylo třeba něco příjemného, u čeho se dá ležet, nevím, jestli je takovej sport, no a potom odpočívat. Hele, to je podle mě fakt jako super. Můžete se zkusit domluvit se šéfem, že to třeba nějaký den jenom tak jako vyzkoušíte. Jo. Blbý je, že by se vám to líbilo a on vám to příště už nedovolí. Tak to možná radši snad ani neriskujte. Radši si poslechněte Guns N' Roses.

0: Like a Melody, to jsou Alphaville na Hit Rádiu. Krásný večer všem. Pondělí, 3. srpna, utíká to, co? Hele, dvakrát mrknem a je tu září. Je to neuvěřitelný, ale je to tak. No ale když budeme spolu, tak si to aspoň užijeme. A bude to hezký, jo, protože minimálně máme ty úplně nejlepší songy, jo. Captain Jack, Alice Springs, taky tohle. Taky vás to vždycky dojme. Cutting Crew, I Just Died In Your Arms, už za chvilku do vašich uší.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro...

Catherine Jack prostě rozjede každou party, klidně i takhle při pondělku. Posloucháte Hit Radio. A možná pro vás mám nový business model, jo, novou práci, nebo jako takhle. Je to tip. Možná to nedělejte, můžete z toho mít problémy, ale je to zajímavý, protože jeden Ital se teď rozhodl přivydělat si poměrně kuriózním způsobem. On totiž postavil falešný archeologický naleziště s pozůstatkem pěkně antického amfiteátru, jo, a jako na jednu stranu klobouk dolů, pač samozřejmě celý to jako vybudovat taky nebylo úplně jednoduchý. No a on od turistů, který většinou moc nevědějí, že jo, pojďme si sami na sebe podívat, když někam jedeme, tak od nich takhle během let vybíral vstupný ve výši 40 euro, což je skoro tisícovka. No a v podstatě se díky tomuhle téhle atrakci dostal až do jednoho turistického průvodce, což už je teda samozřejmě průšvih, že jo. Ale 10 let mu to procházelo. No teď teda skončil ve vězení, jo, logicky, tak možná ten závěr není úplně motivační, takže možná to neskoušejte, ale schválně zalovte v paměti, třeba jste se tam byli, tak je podívat. Tak kdybyste si připadali hloupě, nemusíte. Neletělo mu spoustu lidí, Dido právě teď.

0: Scott a jeho Jessie's Girl posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer všem. Jak jsem dodala všem, to je samozřejmost. Vám všem přeju krásný večer. Za chvilku 9, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek pondělí. Věřím, že takhle večer už to jde. Tak to zvládněte a slyšíme se opět zítra v 18 hodin u Hit Radia Classic. To znamená toho nejlepšího z 80, 90 a taky milénia. Už za chvilku One Tea and Cool Tea, taky Lucie nebo Los Lobos. Mějte se hezky, ahoj.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Desařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku. Radio.

0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Hitradio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Zet.
1: Pozor, mimochádná správa. Desachík žere krov, potkani hlodají, švávy mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: Počkej, ty si zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
5: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.